Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Do I have to tell you again to close that fucking door?

0: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave, děláme vlny.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Děláme vlny.
1: This is a public service announcement.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Playák. Playák. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to dáb, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Quest.
1: Quest.
0: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
1: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
0: na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné dobré ráno, přátelé, přesně 8 hodin a 8 vteřin posloucháte Radio Wave, kde začíná ranní vysílání. No a jak jinak by mohlo začít než zprávami? Ve studiu je Jirka Klečka.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Třeba u komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% a roste taky částky, kterou útočníci lidem ukradnou. Například u České spořitelny se zvýšila o více než třetinu. Vláda obnoví národní koalici pro boj se suchem. Fungovat má od pondělí, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Koalice zasedala v minulosti od roku 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce. Ministři, odborníci, zástupci krajů a obcí se v ní radili kvůli vlně veder, podobné té, kterou Česko zažívá teď. Některým nemocnicím dochází zásoby krve. Nedostatek hlásí nemocnice v Praze, Ostravě nebo v Benešově. Dárci v létě v odběry často odkládají kvůli plánovanému volnu a dovoleným. Podle údajů Svazu zdravotnických pojišťoven ročně potřebuje transfuzi přibližně každý desátý hospitalizovaný pacient a během života jeden ze tří lidí. Kapela Opět a Radeček, rapper Paulí Garant nebo skupina Fleret se Zuzanou Šulákovou vystoupí na letošním dní Zlínského kraje. Jeho 16. ročník se uskuteční 26. září v areálu Baťova mrakodrapu a jeho blízkém okolí. Akce nabídne i řemesla, ochutnávku lokálních specialit nebo sport. Vstup je zdarma, vystoupí i mladí talenti ze základních uměleckých škol. Kromě muziky se mohou návštěvníci těšit na tzv. Vinařskou uličku, ochutnávku regionálních potravin, prezentaci cestovního ruchu, tradiční řemesla nebo kreativní dílny.
1: Sport.
2: Barbora Sémanová vylepšila na mistrovství Evropy v rozplavbách na 100 metrů motýlek vlastní český rekord na 57.43 a postoupila třetím časem do semifinále. V něm ale v Paříži neodstartovala, protože se chce soustředit na finále své hlavní trati 200 metrů volný způsob.
1: Počasí.
2: Výstraha před požáry už kvůli pokračujícímu suchu a horku platí v celém Česku. Na víkend je v platnosti i předběžné varování kvůli vysokým teplotám, které budou na většině republiky stoupat nad 32 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave začíná ráno s Krištofem Šimkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: She wants a man. A man she gets.

Playboi Carti, Like Weezy, skladba, která navázala na Doja Cat a teď už je 8 hodin, skoro 8 minut a odstartovalo nám ranní vysílání Rádia Wave. Příjemný poslech vám ze studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice v Praze přeje Krištof Šimek. Je tady pátek 14. srpna, 226. den toho letošního roku, takže dokonce zbývá už jenom 139 dní, přátelé, tak se připravujme pomalu na Vánoce samozřejmě. Nicméně se hlavně tedy připravujeme na velká vedra, jak už jste slyšeli ve zprávách, a Český rozhlas o tom pravidelně informuje, že skutečně tedy teďka v tomto konkrétním případě tohoto víkendu teploty vystoupají nad 32 stupňů, takže hlavně vyhledejte stín a vyhledejte dostatečný pitný režim. Dneska si dáme ve vysílání Rádia Wave třeba ukázku z aktuálního hotspotu nebo z houpaček, zároveň nám startují všemožné festivaly, protože tady je další prázdniny nový víkend, takže se podíváme i na ně. Zároveň připomeneme, že třeba i po letech se právě příští víkend vrátí legendární hip-hop camp. No a samozřejmě si dáme spoustu hudby. Velkou radost teď může dělat československé hudební scéně, když se teď trošku přitáhneme k tomu právě Slovensku, k hudebnici Adele, protože její skladba Enchinelej je první historicky skladbou slovenské interpretky, která se dostala do žebříčku Billboard Hot 100. Tak posuďte sami, jestli tam má své místo. Teď tedy novinka v playlistu Rádia Wave, Adela.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Pravidelní posluchači ví, že tohle je chvíle na pranostické okénko v raném vysílání Rádia Wave, což je věc, kterou by tady mnohem více rád předvedl Bořek Jóra, leč není v Praze a je indisponovaný, tak tady nemůže sedět, takže to musím vzít jako Tom Kranich, parťák Simíra Gerchána z Kobry 11 za něj. Přátelé, tento týden, který nám tedy vyvrcholí nedělí 16. srpna, nám nabízí v našem kalendáři Renáty Raduše Vyherver, což je odbornice na alchymii, taky mystiku a vůbec filozofii, tak třeba například tyto věty. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. Nebo moc hub srpnových, moc vánic sněhových. Vavřincův déšť, myší úroda. Přátelé, já sám se přiznám, že jsem pranostické okénko, ne že neměl rád, to vůbec ne, ale necítím se být takovým odborníkem na tyto témata, chápu alespoň třeba těch moc hub srpnových. Tedy to se týká 14. srpna dnešního dne, kdy se připravujeme na další víkend, pokud tedy takhle se to dá říct. Zároveň tedy nás čeká spousta kulturních akcí. Tam já už jsem mnohem víc ryba ve vodě, takže už za chvilku si řekneme, kam třeba za tou písničkou vyrazit. No a co se týče playlistu Rádia Wave, tak v tuhle chvíli Kodiky, taky Izabela Love Story, no a nebo teď Shabjadid a taky Riyadiyah, ta skladba Fi Harp.

مكانات بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بيناتكم.

Slovenská elektronika, Kodiky a skladba Juchu, krátce před půl devátou, teď pozvánka k nové audioknize, kterou můžete poslouchat a že vždycky rádi posloucháte. My to samozřejmě podle těch čísel na Radio Wave vidíme. Na malé moravské vesnici se právě slaví hody. V čase starobylých tradic, hudby, vína a rozpáleného léta se rodí křehká láska 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny. Obstojí pod tlakem očekávání a předsudků, tak na to odpoví citlivě vyprávěný příběh ze současného venkova. Poslouchat ho můžete až do 20. září. No a jinak, aby jsme taky řekli to nejzásadnější, tak je to kniha, která se jmenuje Hody a za ní stojí autorka Gabriela Brázdová. Akorát tedy vy samozřejmě uslyšíte v rámci audioknihy ty účinkující, kterými jsou herci Tomáš Dalecký a Aneta Kačmarčíková. No a na rádiu Wave velmi jednoduše, protože na našem webu wave.cz hnedka nahoře na té homepage na vás jasně v takovém oranžovo-červeném hávu svítí právě aktuální audiokniha, kterou tedy poslouchejte v několika epizodách až do 20. září úplně zdarma. Teď úplně zdarma poslouchejte hudbu ve vysílání rádia Wave, John Glacier a taky Janelle Monáe, anebo teď mý oblíbenci z Velké Británie Sleaford Mods, taky Billy No Mains a skladba Mork and Mindy.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
0: Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
0: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

která se říká John Glacier, skladba Bond Girl, dohrává v 8 hodin 40 minut. Posloucháte ranní vysílání Radia Wave, ve kterém vás teď zvu na náš zpravodajský server Českého rozhlasu i rozhlas.cz, který se věnuje tématu zákazu mobilů. Vláda totiž chce zákonem omezit mobily ve školách, odvolává se přitom na doporučení Národního ústavu duševního zdraví. No a podle jeho ředitele Jiřího Horáčka dostala vláda v doporučení dvě možnosti: plošný zákaz mobilů ve školách nebo jen ve výuce. No a na zpravodajském serveru i rozhlas právě si můžete přečíst rozhovor právě tedy se zmíněným Jiřím Horáčkem, ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, který vysvětluje, o co se třeba ty doporučení opírají. Připomíná i třeba to, že hned několik studií dokazuje, že mobilní telefony ve školách snižují pozornost žáků,

podle monitoringu UNESCO mělo do konce roku 2023 zákaz chytrých telefonů ve školách zavedeno přibližně 30% vzdělávacích systémů světa a jejich počet od té doby dál rychle roste. Jsou argumenty pro a proti, ty si můžete samozřejmě přečíst na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz, kde tedy je rozhovor k aktuálnímu tématu, kterým je zákaz mobilů na školách. Teď Danny Brown, taky IMDb a nebo Laura Mesh a skladba Soften.

0: Dohrává nám skladba Conjuring. Do češtiny se filmy, které se jmenují Conjuring, překládají jako V zajetí démonu. I tenhle ten demonický beat, na kterém jste slyšeli IMDb, určitě potvrzuje a je věrný svému názvu. My teď trošku sklidníme na rádiu Wave, za chvilku bude 9 hodin a další zprávy s Jirkou Klečkou. Do té doby třeba Rico Nasty, Bad Karma Boy a teď Dukla.
1: Tak my jsme vám přivezli ty lopaty tady.

Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rico Nasty a Popstar na vlnách Radia Wave. V 9 hodin další zprávy je Jirka Klička ve studiu.
1: Zprávy Radia Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se snáze měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Britský pravicový populista Nigel Farage vyhrál doplňující volby v anglickém Clactonu. Lídr strany Reform UK se tak vrátí do britského parlamentu. Politik se v červnu vzdal mandátu po skandálu s nepřiznanými dary za asi 140 milionů korun. V doplňovacích volbách získal Farage přes 22 tisíc hlasů. Druhá skončila parodická postava Counta Binface. Pro ně hlasovalo necelých 9,5 tisíce voličů. Ukrajinská armáda uvedla, že osvobodila 26 obcí v Dněpropetrovské, Doněcké a Záporožské oblasti. Celkem měl Kyjev obnovit kontrolu nad asi 750 km čtverečními svého území. Postup armády ozbrojených složek trval od ledna. Z bezpečnostních důvodů ukrajinská armáda zveřejnila územní zisky až teď. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu zemřelo podle OSN bezmála 17 000 civilistů, včetně více než 800 dětí. Lupiči v jihovýchodní Francii se v noci ze středy na čtvrtek vloupali do obchodu specializujícího se na sběratelské karty, zejména na Pokémony, a ukradli karty za skoro 2 miliony korun. S odvoláním na nejmenovanou zástupkyni obchodu to napsala agentura AFP. Loupež se stala ve čtvrtek okolo 4. hodiny ranní asi 40 km jihovýchodně od Lyonu.
1: Sport.
2: 13. místo na mistrovství Evropy desetibojaře Viléma Stárského zklamalo. Novinářům na šampionátu v Birminghamu řekl, že chtěl skončit do 8. místa. Nakonec nazbíral 8013 bodů.
1: Počasí.
2: Bude většinou jasno, slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Pokračuje ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Krásné dobré ráno z rádiem Wave. Blady nám dohrává. Blady, postava, která společně s Young Leanem vystoupí na Grapeu. Řekneme si to později v dnešním vysílání, co vás na festivalu, který dneska začíná, čeká. Teď ale s Jirkou Klečkou comeback do zpráv, protože já jsem hned trošku uronil slzu. Samozřejmě trošku jako s nadsázkou vzato. Hrabě Binface. Count Binface, politická figura, známá velmi dobře ve Velké Británii, ale vlastně už i trošku i díky tvojí práci, Jirko, s přesahem do naší domoviny. Nigel Farage, britský politik, který teď, jak jste ve zprávách slyšeli, si může oddychnout a zůstává v parlamentu?
1: Ano, ano.
0: Ano, ale vyzývatelem byla právě tahle figura. Možná trošku představ, protože ne každý asi jistě ví, kdo vlastně Count Binface je, kdo si to s Nigelem Faragem o to volné křeslo rozdal.
2: Je to tak, Krištofe, já ti děkuju, že jsi připomněl tuhletu politickou kauzu, kterou jsem já osobně žil celé léto. Count Binface je taková parodická postava, je to, řekněme, prostě takový humorista, který má na sobě popelnici a kandiduje zhruba ve všech britských volbách doplňujících i nedoplňujících. Nedávno kandidoval proti Rishimu Sunakovi, už předtím proti Theresa Mayové a myslím, že si to rozdal i s Borisem Johnsonem v roce 2019, ale to teďka nechci z hlavy úplně kecat. Nicméně je to taková postavička, která kandiduje všude. On se snaží využít toho práva, že v Británii může kandidovat kdokoliv kamkoliv bez nároků toho, kde se jakoby narodil, v jakém tom hrabství a v jakém tom obvodu. Stačí, když jim prostě člověk zaplatí asi 500 liber, to je nebo něco takového. No a tenhle ten člověk se právě teďka přihlásil do klání s s Nigelem Faragem.
0: Ano.
2: A byl tam jeho prakticky jediný vyzývatel, a to proto, že všechny ostatní strany se na tohleto klání vykašlali, řekněme. A to proto, že Nigel Farage nepřiznal úplně všechny svoje peníze, když nastupoval do parlamentu předloni. A protože chtěl své jméno očistit, tak se vzdal svého mandátu, ale všechny ty ostatní strany v britském parlamentu si řekly, že se těchto voleb nebudou účastnit, protože to podle nich byla fraška. A tak tedy se stalo, že proti Faragovi nastoupil pouze Binface.
0: No, my jsme se o tom tady bavili, když ta kauza vznikala, respektive když bylo jasné, že do těch voleb skutečně půjdou tyhle dvě postavy. Když si to vezmeš ty, jakožto tedy odborník na tohleto téma, jak sám si přiznal, že tou kauzou žiješ celé léto. Ty výsledky, které tedy mluví jasně, 63,3% pro Nigela Farage, zatímco téměř 27% pro Counta Binface, nebo jak taky Česká tisková kancelář si mi řekl, ho přeložila jako odpadkáče.
2: Ano, hrabě odpadkáče, to v češtině.
0: Hrabě odpadkáč, to zní naprosto fantasticky. Jak moc ti tyhle ty výsledky pře nebo nepřekvapily?
2: A docela překvapili, podle odhadů, které jsem sledoval celé léto, měl Count Binface neboli odpodkáč získat zhruba 20%, takhle získal 27%, skoro třetinu všech hlasů. A takže tak, přiznám se, že jsem trošku doufal, jestli by náhodou nemohl přece jenom přesvědčit více těch voličů, protože by to mohlo být humorné. On se pak spekuloval o tom, co by dělal, kdyby nakonec do toho parlamentu šel, protože on říká, že by jakoby nemusel sundat tu masku, ale pak jsou tam nějaké zákony, které říká, že se musí oblékat jakoby formálně a reprezentativně, takže tohle by byla ještě zajímavá kauza, ale to se zatím nedozvíme, no.
0: Ví se, kdo to je?
2: A ví se, je to nějaký komik, který tohle dělá pravidelně, on má i nějakou svoji show, jestli se nepletu, ale teď si bohužel nespomenu na jméno.
0: Ale to znamená, není to jako to bylo třeba s Banksym, že dlouhá léta se netušilo, kdo to je, nebo než třeba kapela Slipknot poprvé někde líkly nějaký fotky, kdo jak vypadá. Tak Count Binface není anonymní. Velká Británie, jako když chce, tak může znát jeho identitu. No, skutečně by bylo asi zajímavé, jak by to vypadalo, kdyby se do toho parlamentu dostal.
2: Je to tak, oni ho teďka na několika těch rozhovorech ještě předtím nutili, aby si tu masku sundal, aby jako vystoupil z té role a řekl něco vážného. A on teda naštěstí té role jako držel celou dobu docela konzistentně, takže voliči se, takový ty lhostejní, se to nemuseli dozvědět, kdo to opravdu je.
0: Jirka Klečka, odborník na britskou politiku, evidentně na Counta Binface. Najděte si schválně jenom, jak Count Binface vypadá, pokud se to ještě neviděli. Pro mě to je takový mix Bendra s Futurami, s Nazgulem, s Pána prstenů, i tak by se to dalo nějak jako přiblížit. Každopádně tedy nakonec na to nedojde. Uvidíme, jak v dalších volbách, a uvidíme, jestli se třeba tímhletím někdo bude inspirovat v Česku. Český překlad už máme. pro odpadkáče tedy, tak uvidíme, jestli někdo tu hozenou rukavici využije. Jirka Klečka, díky a další zprávy už za nedlouho, přátelé. Když se bavíme o tomhletom tématu, přemýšlím, jakou jinou písní navázat.

Vítězové startéru Curtains Please a skladba Darkness Inside dohrává jako novinka ve vysílání Rádia Wave v 9 hodin 23 minut. Posloucháte ranní vysílání, ve kterém teď míříme na Slovensko do Trenčína, protože tam začíná festival Grape. Festival, na který míříme i kvůli tomu, že v playlistu nás čekají Laudzvana, Izomandias a taky Brutalismus 3000, což jsou všechno hudební projekty, které se představí dnes večer, respektive v rámci tohoto festivalu dnes nebo zítra. Zmiňovali jsme taky už Bladyho před chvilkou, který společně s Young Leanem patří vlastně k headlinerům toho aktuálního ročníku. Zároveň taky britská zpěvačka Georgia Smith, kapela Parcels, AMC, takže trochu drum and bassu, stejně jako v podání Artbody, to přechází do takového techna, elektroniky z Ukrajiny. Brutalismus 3000 samozřejmě, Německo velmi dobře známe vám i z právě playlistu Rádia Wave. No a když už jsme tedy u Izomandiase a Laudzvana, kteří nás za pár vteřin potěší v playlistu Rádia Wave, tak kromě nich, kteří se dnes tedy představí skutečně, protože Laudzvan skoro otevře ten festival, respektive v 17 hodin se představí na jedné ze několika stagí, kterých je minimálně 7, pokud tady správně počítám, na webu grapefestival.sk. No, zahraje třeba Saul, slovenské uskupení Falgrab, taky Fulcrum, Stein 27 a Simi Livin' Life, Anet X, přátelé, Anet X nás taky čeká hned za pár chvil v playlistu Rádia Wave, taky kapela Berlin Manson, Dušan Vlk, no a spousta dalších, takže skutečně organizátoři tohohle festivalu, který se koná na trenčínském letišti, připravili vynikající hudební koktejl, no a my vlastně ho trošku kopírujeme úplně náhodou, protože teď ve skutečnosti ve vysílání Rádia Wave příští tři skladby budou patřit těm, kteří se dnes na festivalu nebo zítra tedy představí. Nebude to jenom o Grapeu dneska, já vás za chvilku ve vysílání Rádia Wave pozvu třeba taky do Trutnova. Teď ale Laudzvan, Izomandias, potom Anet X a potom Brutalismus 3000.

Brutalismus 3000 a skladba Gewalt ve vysílání Radia Wave v 9 hodin 34 minut. No a teď je pozvánka k dnešní 18. hodině, protože jak jistě víte na Radio Wave, tak v pátek v 6 dostává prostor Quest, tedy herní scéna, herní tituly a samozřejmě teď aktuálně v létě taky pod série Side Quest, tedy takový letní speciál, ve které Jaromír Mévald, Šárka Tmějová a Lukáš Grigar rozebírají ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za posledních více než 20 let. Nahlíží na ně z dnešního úhlu pohledu, berou vás do dob, kdy se vytvářely, no a zároveň se zasazují do historického kontextu. No a díl druhý, to je hra, kterou jsem já tedy hrál opravdu velmi hodně a seděl jsem u ní hodiny a hodiny a dny a dny. Je to Euro Truck Simulator 2, tedy ta možnost sednout si za počítač a na klávesnici, jak jsem to hrával já, se na chvíli vcítit do toho být řidičem kamionu a brázdit Evropou, nebo třeba i severní Evropou, Skandinávii, nebo třeba i na východ se dalo jet v různých rozšířeních, takže tahle ta hra mě opravdu hodně poznamenala, zároveň tedy vždycky u toho rád vzpomínám na herce Václava Koptu, který jednou byl hostem Karla Šípa v České televizi a připomínal tam, jak

0: 18 hodin.
1: Quest.
2: Quest.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu.

0: Kim Petra se skladba Coconuts na vlnách Rádia Wave 9 hodin 42 minut a teď je téma, jestli máte dostatečně dobrý vkus a třeba si ho denně několik minut nebo i déle tříbíte. Hotspot se právě zaměřuje na to, jak vylepšit vlastní vkus a to třeba v oblastech kultury, taky mody nebo designu a to, jak tady ten trend, který někdo nazývá taste maxingem, vstupuje do prostředí nejen třeba sociálních sítí, tak si aktuální ukázku z nového hotspotu dáme ve vysílání Rádia Wave právě teď, samozřejmě v plném znění na webu wave.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: Jedna z věcí, která vlastně, když se díváme, jak třeba lze chápat vkus, je to, že vůbec něco rozlišujeme. Třeba můžeme se dát příklad s vínem, když se nás někdo zeptá, jaký chcem víno a někdo řekne červený a vlastně nerozlišuje dál, zatímco ten znalec si vybírá. Nebo takový ten typický český příklad toho nevkusu, jako jak se říká ty Češi, ponožky v sandálech, když máme teďkon ty vedra. Když máme takovýhle typ označení něčeho jako nevkusného, tak vůbec nejdřív musíme mít sdílenou představu, že to, jestli člověk má nebo nemá bosí nohy nebo ponožky v sandálech, je něco důležitého. Co pak může být už jako řečený, že to je jako high nebo low, prostě to už je to odsouzení nebo prostě je to v pořádku. Ale mohli bychom si říct, proč vůbec jako to je důležitý, jo? Proč vůbec si to všímat. A pokud my neznáme ty kategorie, ve kterých se třeba pohybují nějaký lidi. Přesně generačně to takhle může skvěle fungovat. Jo? Tam to je taky vidět. Prostě ty slovníky, především to, že ho funguje v hlediska té starší generace vůči tý mladší, která vlastně jako nerozumí vůbec vlastně, co se odehrává, protože nedokáže ty kategorie vůbec číst. Nedokáže si ani chápat, že to, co se tam odehrává, je záležitostí vkusu.
2: V poslední době se mi čím dál častěji na Instagramu objevují takové obsahy, které se zaměřují na to, jak vkus vytříbit. A ono se tomu často taky může říkat taste maxing a hodně těch obsahů vyzdvihuje, že se teda rodíme s nějakým určitým vkusem a naším úkolem je, abychom ho zlepšili, vytříbili. Dá se vůbec vkus tímto způsobem nějak vytrénovat?
1: Aby jsme něco mohli vytrénovávat nebo vymaxovat, tak musíme mít nějakou představu, že ten vkus není jenom různý, ale že je teda nějak hierarchický. A s tím samozřejmě je spojen pojem kulturního kapitálu, který v sociologii se používá výrazně, který vlastně trošku zdůvodňuje, proč se tím vůbec tý sociologii nebo z velké části proč tím zabývá, protože vlastně říká, že ten vkus vlastně není nevinná záležitost, ale že vlastně je spojena s nějakým statusem a že je spojena s hodnocením ve společnosti a tím pádem je hodnocením lidí. My tím nehodnotíme to v obličení, my tím hodnotíme vlastně toho člověka. A tohle to je nějaký fenomén, který můžeme silně ho historicky můžeme stopovat v 19. 20. století, kdy vlastně se ustavuje taková ta klasická kultura, která teď třeba i v tom formálním vzdělávání je nám předávána už v knihách, maturita prostě nám říká, co jsou ty knihy, které jsou hodnotné.
2: Taková ta vysoká kultura.
1: Taková ta vysoká kultura a to je vlastně spojený přesně s nějakou hierarchií. Dejme tomu od 90. let byla trošku představa, že taková hierarchie možná není, přišla postmoderná, že tyhle ty starý žebříčky jako vlastně už neexistují, že prostě každý se dělá, co chce a je to úplně jedno. Ale byla to spíš taková možná přání oce myšlenky, než by skutečně tyhle ty hierarchie mizely a mohly se nějakým způsobem oslabovat, to možná jo, ale spíš se přeměňovaly do nějakých jiných hierarchií. To znamená, že v tomto smyslu ano, pak když stejně jako si mohli 50. 60. letech, asi ne třeba u nás, ale určitě bychom našli v západních zemích příručky o tom, jak se vlastně ty lidé mají vzdělat a být kulturní, kultivovat se, vlastně to kultivování, tak vlastně to dneska nemusíme říkat kultivování, řekneme teda taste maxing, jo.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: americká čtveřice Dive, která vydá novou desku na podzim tohohle roku. No a ta se bude jmenovat Zerp a trochu nečekaně ji produkoval AG Cook, zakladatel PC Music, tohohle labelu, taky spolupracovník Charlie XCX. My posloucháme single, který se jmenuje The Fountain, který nám dohrál v 9 hodin 53 minut, jen pár minut předtím, než si dáme na Radio Wave další zprávy. Do té doby třeba ještě Clara Kimmera anebo Hudson Freeman.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Rádiu Wave.
2: Léto s Rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hudson Freeman nám dohrává skladba If You Know Me v 10 hodin další zprávy Rádia Wave, ve kterých třeba zamíříme na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln, na které už několik měsíců jsou vojáci a morálka evidentně klesá. Jirka Klečka řekne víc.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Kvůli zhoršujícímu se mu psychickému stavu posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln si začínají stěžovat rodiny nasazených námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi několik vojáků pokusilo skočit přes palubu a ukončit život. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá a podle něj je vše v pořádku. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili neznámý dron ve vzdušném prostoru Lotyšska. Na sociální síti X to oznámila lotyšská armáda. Podle tamní stanice LSM byl bezpilotní leton v oblasti města Balavy nedaleko ruských hranic. Podobným incidentům čelí baltské země opakovaně. Kvůli průniku dronů načas přerušilo leteckou a lodní dopravu podél své jihovýchodní hranice i Finsko. Objem nových hypoték se v červenci snížil. Podle Hypomonitoru od České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. Meziročně jde o 16% pokles. Naopak úroková sazba u nových hypoték minulý měsíc vzrostla, průměrně dosahovala 4,9%. Udílení ceny Václava Havla za lidské práva letos nebude spolu organizovat knihovna Václava Havla. Pořád bude mít na starosti nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména s názvem knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září.
1: Sport.
2: Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteckého bude ode dneška pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičně i součástí evropského šampionátu, se budou snažit využít lídrovy absence zejména Filip Mareš a Jan Kopecký.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, jinak bude většinou jasno. Slabý během dne místy mírný východní až jihovýchodní vítr. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas a na rádiu Wave. Pokračuje ráno s Krištofem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Uskupení, které vzniklo v roce 1994, tvoří ho bratři Gene Terence, a.k.a. Melis, a taky Terence Thornton, Pusha T, známý tedy pod tímto nickem. My jsme si dali jejich skladbu Ace Trumpets. No a teď v 10 hodin a 9 minut posloucháte Radio Wave. Předtím, než za chvíli uslyšíte ukázku z nejlepších houpaček, které tentokrát se věnují psychickému zdraví těhotných žen, protože se o ně v českém prostředí velmi dobře starají lékaři ze všech těch fyzických pohledů, ale právě duševní zdraví je něco, co možná ještě trochu zaostává, takže o tom aktuálně epizoda Míši Sladké, ale to si dáme, až nám dohrají třeba Latou, taky Off Montreal, nebo další novinka, což je aktuální skladba zpěvačky, dalo by se říct, že i raperky Sary Rikas, která je spojená s uskupením Million Plus. V mojich snoch se jmenuje aktuální track, který má i skvělý videoklip, tak se podívejte, teď je tady novinka v playlistu Radia Wave.
1: Novinka.
2: Novinka na Radio Wave.

0: islandská raperka Latov a taky konžsko-kanadská hudebnice Lukala na skladbě Lottery. 10 hodin 20 minut posloucháte ranní vysílání Radia Wave. Těhotné ženy jsou v Česku pod lékařským drobnohledem. Měří se jim tlak, cukr, zkoumají se otoky, placenta, moč, co ale jejich psychické zdraví, které prochází náročným obdobím plným výzev. Do pořadu Houpačky za Míšou Sladkou přišla výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Kristýna Hrdličková. Rozpovídali se o tom, co jsem právě teď tady s vámi natýzoval. Poslechněte se to v aktuální krátké ukázce, samozřejmě v plném znění ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
1: V dnešní době mnohdy třeba vaše miminko, co držíte, tak je opravdu to první miminko, které ve svém životě vidíte. Takže je úplně normální, že prostě nevíte, co s ním. A je úplně normální, že nevíte, proč brečí a nevíte, co všechno vás čeká. Ten konflikt nebo ten střed toho očekávání a reality, to je něco úplně jako typického, s čím se ty ženy hodně na nás obrací.
2: Jak jste mluvila o tom střetu očekávání a pak reality, řeší ženy i to, jak se ke svému dítěti vztahují, jak se cítí v tom vlastně vztahu matka a dítě?
1: Velmi. Určitě ano. Máme takovou představu, že jakmile to miminko v porodnici poprvé budete mít v náručí, tak vás zaplaví nepředstavitelná láska, jakou jste nikdy necítila, a že ta mateřská láska je něco jako automatického, a když se to neobjeví, tak musí být s váma něco špatně. Určitě to tak není. Jsou ženy, které tenhle pocit popisují, a jsou ženy, které nic takového nezažily. A nedělá to z nich špatné mámy. A je důležité si uvědomit, že naše myšlenky nejsme my, a v těch nejhorších chvílích, kdy jsme vyčerpaní, za celou noc jsme se 18krát probudili k dítěti, které brečí, ačkoliv k tomu podle nás nemá vůbec žádný důvod, nebo ho aspoň nedokážeme nějak odhalit. A nevysprchovali jsme se, nenajedli jsme se a doma máme měsíc neuklizeno, tak nás prostě nenapadají hezké věci. A to jsou třeba myšlenky, za které se ženy strašně často stydí, bojí se je říct nahlas. Myšlenka dokonce třeba i to, že by si přála prostě neotěhotnět, že by si přála to vzít vlastně zpátky, že by chtěla tady mít ten klid bez toho dítěte. A potom se za tyhle pocity vlastně stydí, protože jak si přece můžu dovolit něco takového říct o tom mém tady vymodleném miminku. Ale to, že vás tohle napadne v těch okamžicích toho vyčerpání, to se prostě fakt děje a nedělá to z vás tu špatnou mámu, ale nemluví se o tom, takže se nedivím, že pak ty ženy mají obavu, jak na ně třeba někdo bude nahlížet, protože přece to všechno má být krásné a mám to dítě milovat bezpodmínečně.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

Chaba Laciga, Long Bitter Faces, představil se třeba taky na Riviéře na projektu Rádia Wave ve spolupráci s Galerií hlavního města Praha v rámci zámku v pražské Troji. Ještě jedna Riviéra na vás letos v srpnu čeká, řekneme si o tom za chvilku. Teď ale pozvánka na probíhající festival, mluvil jsem o Grapeu a zůstaňme teď v Česku, protože v areálu Bojiště probíhá další ročník legendárního Trutnovského festivalu. No a samozřejmě festival věnovaný náčelníkovi Václavu Havlovi. Letošní line-up nabízí Gogol Bordello, kapelu Lucie, The Wailers, taky třeba Pražský výběr, Monkey Business, Ondřeje Havelku a Melody Makers, ale představí se taky třeba rapper Red Z, kapela Jasná páka, Tony Ducháček z Garáží, Vysací zámek, Znouzecnost nebo Zrní, taky Záviš, taky Ventolin, taky Mucha, taky MC Gay, taky Plastic People of the Universe, taky Acid Row, no a taky třeba kapela Madhouse Express. No a Madhouse Express jako vítěze checkingu si dáme teď ve vysílání Rádia Wave se skladbou Little Illusions, takže tedy pozvání na kultovní festival na severu republiky nebo severovýchodě v Trutnově v areálu Bojiště až do neděle, bohatý hudební program v rámci tedy dalšího ročníku už od roku 1984, Trutnov Open Air Festival, Madhouse Express, kteří se představí a teď si je dáme ve vysílání Rádia Wave.

Taky Portra Robinsona, skladba Wanna Cry, dohrává v 10 hodin a 42 minut, posloucháte Radio Wave. Jeho teď už skoro dopolední vysílání, ve kterém za chvilku uslyšíte Jardu Petříka, se kterým se tady symbolicky předáme žezlo. Teď ale ještě jedna pozvánka, kterou jsem zmiňoval i v souvislosti s tím, že jsme poslouchali Čabula Cigu, domácího hudebníka, který vystoupil na jedné z Riviera a čeká nás ještě jedna, třetí letošní poslední. Riviera, tedy akce, kterou Radio Wave dělá společně s galerií hlavního města Prahy, a je to v krásných, malebných, romantických zahradách zámku Troja. Celkem jsme nabídli v součtu s tím posledním 3 krásné koncertní večery s bohatým kulturním programem. No a to poslední ukotvení letošní Riviéry, tak to se bude jmenovat Labyrint, krajina vnitřního bloudění, a máme pro vás připravený program, kdy se těšte na performativní odhalení sochy Claude Tomáše Roubala a Viktora Čarnického, taky na další tanec v galerii Labyrint 3, taky na debatu Terezy Havlínkové na téma Kdo tahá za nitky současné kulturní relevance, no a potom taky koncerty, a to konkrétně v rámci rapu Dirty Depressa a taky Arty, které si připomeňte třeba, když navštívili scénu s Opakem Disu, no a potom taky Candy Pumps, pražské duo složené z Boogie Bye a taky Exegesis, no a kteří míchají dubstep, taky Euphoric House, no a spoustu dalších zajímavých zvuků. Elektronická muzika tedy uzavře letošní Riviéru. Tahle ta akce je celá zadarmo, no a my se na vás samozřejmě moc těšíme, konkrétně tedy v areálu zámku Troja na poslední letošní Riviéře 25. srpna od 18 hodin. Teď je v K8 Twix a taky Harry Styles.

0: Je to tady, přátelé. Já teď jsem se cítil úplně jako...
1: Jako DJ.
0: Teď jsem se cítil jako Akira. Teď jsem se cítil naprosto fantasticky. Samozřejmě všichni chápete, že nám dohrál Harry Styles a skladba Aperture a vystřídal ho Fatboy Slim. No a když Fatboy Slim hraje éterem Radia Wave, je naprosto jasné, že Jarda Petřík musí být ve studiu. Není tomu jinak. Nazdar, Jarine.
1: Ahoj, Krištofe. Jak ses tady měl ráno beze mě, prosím tě?
0: Je to smutné, ty rána solo, čověče.
1: Já to
0: je
1: vím.
0: To smutné. Zkoušel jsem dělat pranostiky a vůbec to nefunguje. Když
1: ty jsi zavolal Božkovi ani
0: on to nezvedal.
1: A je, tak jsi měl zavolat mě, ale já jsem spal, takže já bych to taky nezvedl.
0: 8.20 Jarda Petřík ještě, ježišmarja, to vůbec.
1: To jsem byl v limbu.
0: No, každopádně jsme tady před tradičním pátečním vysílání. Já jsem promoval, že dneska si budeš volat s Jardou Mévaldem ohledně questu, protože tam bude Eurotrack Simulator. Já to je, u toho já strávil takových desítek možná, no ne, stovek hodin. Stovek
1: já zrovna
0: hodin.
1: Chtěl říct, že tuhle hru jsem vůbec nevěděl o její existenci.
0: Ne?
1: Jakože první díl sidequestu, speciálu, který pro vás připravili Jarda, Lukáš a Šárka na léto, věnovaný českým legendárním hrám, tak Mafii aspoň jako znám z doslechu. Samozřejmě já nejsem žádný hráč, ve svém životě jsem hrál asi 5 her a Mafia mezi ně bohužel nepatřila, ale věděl jsem, že existuje. Eurotrack Simulator 2, prosím tě, o co jde?
0: Tak já nevím,
1: samozřejmě se na to zeptám i Jardy, jo, za 2 hodinky během našeho telefonátu tradičního.
0: Já jsem tady o tom strašně rád mluvil, protože...
1: Tak jako něco jako kamionem po Evropě.
0: No jasně, ano, no ne, tak to je to simulátor, to znamená, že ty sedneš do kamionu a řídíš ho a jedeš někam, musíš dojet, nabereš náklad, řešíš, kolik za to dostaneš peněz, převezeš ho z Prahy do Brna, tam je překladiště, potom jedeš z Brna do Helsinek a prostě sedíš u počítače, já jsem to hrál na klávesnici bez toho volantu, takže já jsem držel tu šipku dopředu, což byl ten plyn a pak jenom jsem levou a pravou udržoval ten kamion plus minus v těch pruzích a jako užíval jsem si to, že jsem ten kamionák. A dávalo mi to ten pocit, jako jsem se těšil, že budu moct řídit auto, víš, takže já jsem jako tu hru nejvíc hrál v těch 15-16, kdy jsem ještě nemohl legálně usednout za volant dopravního prostředku, ale nevím, jestli si to pamatuješ, ale to jsem tady právě zmiňoval, známý český herec Václav Kopta, známe ho třeba, že jako jeho mladickou roli ze Sněženek a Machru, tak on měl tohle, že byl úplně úchylný na to, aby jako řídil autobus. A on si normálně doma ustrojil u stolu, jakože někde sehnal nějaký volant z nějakého starého autobusu, na pásku si ho přidělal, aby se ten volant vracel, že jo, aby tam byla ta sedno, úplně neuvěřitelné věci a dělal si zvuk, jakože seděl, normálně týpek prostě seděl a dělal a takhle se bavil.
1: A teď by teda, bohužel,
0: ale
1: jako
0: před ním byla zeď.
1: Takhle točil tím obrovským volantem.
0: Přesně tak.
1: A u toho takhle ještě ta sedačka, která
0: feruje. Takhle jela, on takhle řídil nějaký to starý RTOčko, nebo co to byly ty tehdejší autobusy. Pak mu mamka řekla, hele, už je večeře a on, já musím dojet šichtu a seděl tam. Ale vezmi si, že on to dělal a díval se jako do zdi. Tak tady u toho Eurotrack Simulatoru ty samozřejmě máš pocit díky té grafice té hry, že skutečně si jako v tom prostředí toho té kabiny a že skutečně vezeš ten náklad. Tak schválně se na to Jardy zeptej. Mě by zajímalo, jestli zrovna on je hráčem, který tenhle ten simulátor jako hodně jel.
1: No, když jo, tak vidím tu trojici, tak si myslím, že ani Šárka, ani Lukáš úplně nebudou jako trak řidiči.
0: Tak jo.
1: Uvidíme. Můžeme se vsadit.
0: Můžeme se vsadit. Já typuju, že minimálně Jarda u toho desítky možná, no ale jo, na vyčištění hlavy, věřím tomu, uvidíme. Poslouchejte to pravděpodobně někdy po 12. hodině.
1: A jinak samozřejmě celý quest dneska v 6.
0: A samozřejmě poslouchejte taky celé vysílání Jardy Petříka až do 15. hodiny.
1: No Fatboy někam odešel.
0: No Fatboy nám dohrál, a tak chceš dát dalšího?
1: No můžem.
0: Tak dobře, tak počkej. Tak něco, povídej něco 20 vteřin a já to budu hledat.
1: Dobře.
0: Třeba proč miluješ Fatboy Slima?
1: No, Fatboy Slim a jeho legendární album, ježíš, jak ono se to jmenuje, You've Come To, ne, jak to bylo ten název toho alba?
0: Fantasticky si využil ten čas, kdy máš něco říkat, teď to, výbor, schůrák se úplně
1: You've
0: potí.
1: Come A Long Way Baby, You've Come A Long Way Baby se jmenovalo jeho album, které vyšlo někde na konci 90. nebo v druhé půlce a pro mě to byla jedna z těch desek, kterou jsem točil dokola, protože jsem moc dalších CDček neměl a co hit, to se mi prostě, nebo co skladba, to pro mě hit, který se mi zaril hluboko do paměti a od té doby tak nějak pro Fatboye mám slabost. Pak se ho po dlouhých letech už to půst, viděl naživo s kamarády na našem velmi oblíbeném, bohužel už neexistujícím festivalu Melt v Německu, kde měl DJský set na plážové stage a tam jsme si to tak jako nostalgicky velmi užili. Jakkoliv samozřejmě už to trošku bylo, řekněme, za zenitem.
0: No, já třeba rád vzpomínám i na Freak Power, to jsem docela rád poslouchal.
1: No ježiš, Freak Power do dneška, to je nejlepší muzika do auta, mimochodem, když se bavíme o tom řízení.
0: Can You Feel It, mimochodem skladba, která je v playlistu, Maceo mi to poradil, takže možná, že ji tam dneska taky Jarda někam vsune. Teď tady nám hraje Fatboy Slim /Dash, já se loučím a 4 hodiny s Jardou Petříkem na rádiu Wave právě teď. Ahoj.
1: Uteče to jako voda.

0: Dash.com.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický skvělý jména, máme pro vás fresh nový jména, máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fuchs2.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Quest.
4: Quest.
3: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
4: Quest.
5: Poslouchejte dnes od 6 večer
3: na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.

Let Me Love You. Amber Mark v pátečním on airu na rádiu Wave. Po Krištofovi vás už ze studia ještě jednou zdraví Jarda Petřík. The Libertines nám hned zahájili naši první společnou hodinku. Utíkali jsme směrem asi k obědu, předpokládám, Run, Run, Run. No a za chvilinku novinková Tina Shay z desky s velmi skromným názvem Popstar, která vyjde 25. září a ze které si hrajeme novinku Crash Out. Do 12. pak třeba taky Pink Panthers, Field Music, Heady One nebo třeba Washed Out. Budu pro vás mít i ukázku z aktuálního vydání našeho podcastu Impact. No a samozřejmě v odpoledním čase potom telefonát s Jardou Mévaldem, to už věřím moc dobře víte, tak nějak tradice naše, pobavíme se o aktuálním questu, který ve vysílání uslyšíte v 6 večer. No a určitě stíneme i spoustu kulturních typů, je před náma víkend, takže se to úplně nabízí. Teď už slibovaná nová Tina Shay z desky Popstar, věc s názvem Crash Out.

0: Tak teď jsme byli chvilku v Beverly Hills společně se Smekem One a vracíme se zpátky do Prahy. Ze studia Rádia Wave tady pro vás teď mám ve vysílání připravenou ukázku z podcastu Impact o tom, že Češi a Češky sice chtějí nakupovat zodpovědně, ale samozřejmě moc dobře víme, že něco jiného je chtít a něco druhého je pak to opravdu tak dělat. No a ukazuje se, že v obchodech na udržitelnost spíše zapomínají. Alespoň tak by se dal hodně ve stručnosti shrnout nový výzkum analytické společnosti STEM. Proč u nás stále vítězí spíše cenovka, a to i u mladších generací? Nejenom na to se zeptala Adéla Šponerová, marketingové specialistky Karolíny Volemanové a taky analytičky Kláry Zajíčkové. Jakých odpovědí se jí dostalo, to zjistíte, když si tenhle Impact pustíte, buď to na našem webu, anebo v podcastových aplikacích, a věřím, že vás navnadí i krátká ukázka, kterou pro vás máme vysílání připravenou právě teď.
1: Já mám pocit, že taky se hodně mluvilo v souvislosti s tou větší udržitelností o tom, že průkopníky bude mladá generace, tak možná, co vám vycházelo o ní, bude skutečně průkopníkem?
2: Uvidíme ještě, ale mladší generace teda má více osvojené to, že nakupuje v sekáčích. Vidíme tam častěji, že právě kombinují ten nákup nové věci, věci z druhé ruky, a taky je tam o něco větší, ale jako je ta skupina malá napříč tou populací lidí, kteří teda pořizují věci jenom z druhé ruky. Další věc, která je patrná, tak právě, že mají více osvojené a věci, které se týkají té zodpovědné spotřeby textilu. A více se prostě v těch věcech vyznají, i třeba, když jsme se ptali na nějaké otázky týkající se toho, jak si lidi myslí, že nějaké oblečení obsahuje škodlivé látky, tak v tom třeba vychází tady v těch znalostech mladší generace taky lépe. A co se týče toho konkrétního chování dalšího, tak si mezi sebou více jsou lidi zvyklí půjčovat třeba věci, a další součást nějakých těch návyků je to, že jsou zvyklí přeprodávat věci online, že častěji než ostatní už ty vyřazené věci mají snahu někde dál prodat, poslat, takže tohle určitě vidíme.
1: Naděje tam je.
3: Já bych doplnila, že tady to jakoby přeprodávání, tak jako v nějakém reportu jsem četla, že každý pátý zákazník už při nákupu nového zboží přemýšlí nad tím, že ho přeprodá.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Prázdniny a song pojmenovaný Matthew dozněl krátce před 11:30 na rádiu Wave v pátečním On Airu s datem 14. srpna. Krištof vás už v minulé hodince zval na v pořadí třetí Riviéru, která se na vás chystá v úterý 25. srpna. Tohle úterý jste si mohli užít druhou v pořadí. Pokud jste tam byli, tak mi asi dáte za pravdu, že návštěvnost byla velmi solidní, za což jsme opravdu rádi a předpokládám, že se vydařili jak koncert, tak debata Terezy Havlínkové s hosty. Já jsem se bohužel zúčastnit nemohl, ale takový je zkrátka život. Každopádně pokud vás Riviera láká i po třetí a letos naposled, opět naše spolupráce s Galerií hlavního města Prahy odehrávající se v zahradách zámku Troja, tak detaily o tom třetím eventu naleznete samozřejmě na našich sociálních sítích. No a nebude to zdaleka naposled, kde nás ještě budete moct potkat tam venku během druhé poloviny léta. Pokud máte rádi některé naše podcasty, tak rozhodně v pátek 28. srpna zamiřte do klubovny na Praze 6, kdy si pro vás chystáme mimo jiné naživo chudáčky, tedy Petra Uhlíka a Adama Ernesta. A těšit se můžete i na slejvák s Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem. Detaily o podcastovně 2026, která se uskuteční v pátek 28. srpna v klubovně, naleznete taky na našich sociálních sítích. No a my se vracíme zpátky k muzice. Malvína a její hádanka, anebo Field Music.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury.
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
2: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Debbie Dawson, Chemical Reaction, 11:38. Možná to nevíte, nebo předpokládám, že víte, že spousta léků se nejdříve předtím, než jsou testovány na lidech, testují na zvířatech, ale možná, že nevíte, že až 90% z nich, z těch, které úspěšně projdou testy na zvířatech, následně bohužel selhávají při klinických zkouškách na nás. No a britští vědci proto aktuálně chtějí výrazně omezit závislost výzkumu a vývoje nových léků právě na zvířatech a nahradit je takzvanými organoidy, což zní hodně futuristicky, ale ve skutečnosti jsou to, řekněme, takové miniaturní lidské orgány vypěstované přímo z buněk pacientů. Pokud vás ještě zajímají konkrétně nějaká další čísla, tak vězte, že třeba jenom v Británii se za loňský rok provedlo přes 2,5 milionu pokusů léků na zvířatech, přičemž nejčastěji jsou těmi zvířaty myši, potkani, ryby a nebo ptáci. No a jak už jsem zmiňoval, tak zhruba 90% těch léků následně na lidech takzvaně nefunguje nebo selže a i proto zmíněné organoidy, které by do budoucna měly, řekněme, zlepšit tenhle poměr a hlavně tu nutnost zkoušet léky nejdříve na zvířatech. Detaily o téhle zprávě najdete na našem webu v sekci Wave News, pokud vás zaujala. No a jestli vás zaujme následující song od The Strokes, tak rozhodně doporučuji i celou novou desku, která se jmenuje Reality Awaits, jejich pořadí 7. řadovka. Singlovka The Fruits of Conquest.

0: David Lindovský, a.k.a. Daylind a jeho, řekněme, elektroničtější projekt nazvaný v podobě tohohle songu NY2LA. 11 hodin a 47 minut, páteční dopolední on air na Wave je pomalu, ale jistě minulostí. Do té 12. stihneme ještě tři songy od Good Set, Happy Bad, Washed Out a taky Dave'a. No a v odpoledním čase, hned v příští hodince, samozřejmě tradičně telefonát s Jardou Mévaldem a pozvánka na dnešní quest, konkrétně tentokrát druhý díl z letní série Sidequestu věnovaný legendárním českým gamesám. No a v dalších hodinách pak třeba pozvánka na poslech nové studovny anebo jedné z našich aktuálních audioknih.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: tak asi, na ní zehraj si.
1: No ale my si rozhodně hrát budeme, a to na řidiče Tyráku, protože za pár minut si zavoláme s Jardou Mévaldem a ten vás pozve na dnešní quest věnovaný právě hře s názvem Euro Truck Simulator s pořadovým číslem 2. Je to zároveň také druhý díl letní série SideQuest věnované, řekněme, legendárním českým hrám. No a právě o zmíněné Gamese vám za pár minut něco víc prozradí Jarda Mévald a daleko víc se samozřejmě potom dozvíte v 6 v questu jako každý pátek. Za námi Blue Wandy Tomáš Palucha a po dvou českých jménech pokračujeme tentokrát na Slovensko za Adélou Jirgovou a její zbrusu novou singlovkou pojmenovanou Ain't in LA.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Ve čtvrt na jednu po Darko Donovi a jeho songu Lifestyle pro vás mám v tuhle chvíli nějaké ty kulturní tipy, konkrétně jeden koncertní a jeden výstavní. Začneme muzikou. Pozvánka míří do klubu Hraničář v Ústí nad Labem, kde se dneska odehraje od 6 hodin takzvaný Romano Night, tedy večer patřící romské hudby a tanci. Zahraje kapela D-Band a během večera zatančí taky mojžířská taneční skupina Gypsy Laguna a můžete se těšit i na kapelu Mongagua, a to v prostoru sousedního podniku Bedna. Kompletní informace najdete na webovkách klubu Hraničář. Začátek je dneska v 6. No a s Ústí nad Labem míříme do Pardubic, do prostoru Gampa, kde je k vidění až do 26. září výstava Bienále ve věci umění s podtitulem Nezbytná přání. Jedná se už o čtvrtý ročník téhle výstavy současného umění Bienále, který tentokrát přistupuje k nezbytnosti či nepostradatelnosti jako k ústřednímu pojmu. Kurátoři si kladou otázku, co jsou ony nezbytné nebo nepostradatelné věci, kterým se nemůžeme vyhnout. Mohou mít podobu protestu, mohou se objevit jako intimní gesto, únik od pozornosti nebo obrácení do vlastního nitra. Kurátory jsou Jaroslava Tomanová, Jakub Gavkovský a František Fekete. No a druhá část výstavy Bienále probíhá zároveň i ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Přičemž vstup do obou expozic je zdarma.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. It's a pretty hometown.

0: The Valentine's Happiest Day Ever. Já už mám teď na telefonu Jardu Mévalda z Questu. Ahoj, Jardo.
1: No tak to tím pádem musí být tvůj nejšťastnější den ever. Ahoj, Jardo.
0: To samozřejmě je. A já mám ještě jeden oslý můstek, Jardo. A zajímalo by mě, jestli tvůj nejšťastnější den ever byl, když jsi sedl takzvaně za simulátor řidiče kamionů.
1: Prosím tě, já jsem si nemusel sedat ani za simulátor řidiče kamionů, protože můj táta v jeden čas řídil kamion.
0: Ne.
1: Sednout za skutečný kamion.
0: Ne, kolik hodin si najezdil ve skutečném kamionu vedle táty, řekni.
1: No, myslím si, že by se to dalo počítat spíš na minuty, protože to skutečně jako je spíš jako, že táta naložil náklad a odjel a já jsem jako nechtěl jít někam jako do Řecka s nějakou zeleninou, ale prostě samozřejmě jsem si taky vyzkoušel sezení zatím.
0: No, dobře, v tom případě musím říct, že já jsem asi v kamionu strávil víc času než ty v tom skutečném během mých stopovacích časů po Evropě. Ale na druhou stranu Euro Truck Simulator 2, což je hra, o které se teď chvilku budeme bavit, protože je to vlastně druhý díl vašeho sidequestu věnovaný, dá se říct, legendárním českým hrám, tak tu jsem nehrál nikdy ani minutu a navíc jsem doteď neměl ponětí o její existenci. Takové já jsem kamionák, Jardo.
1: Tak to nejseš moc, to seš takový kamionák na baterky, jako dá se říct.
0: No jo, je to
1: ne,
0: tak.
1: Ne, jenom ten virtuální, protože my se v Questu v rámci naší letní série SideQuest, jak jsi správně řekl, tak se bavíme o úspěšných českých hrách a jedna z těch skutečně nejúspěšnějších, byť jako možná se to zdá, tak trochu, že je ve stínu, tak je právě Euro Truck Simulator 2 od české firmy SCS Software. A vlastně my jsme rozebrali, co vede lidi k tomu, aby přišli z práce, kde jako no to třeba nemusí být úplně jednoduchý. A ještě si sedli jako za virtuální kokpit kamionu, nebo do virtuálního kokpitu kamionu. A ještě tam jako pracovali dál, jako na nějaký svý virtuální firmičce, tím, že jako samozřejmě oni nejen jako manažujou ty své řidiče a kamionáky a tak dál, ale že skutečně jako sedí za tím virtuálním volantem a jedou taky.
0: A makaj, furt makaj. Já na tebe mám ještě dvě otázky. Když jsme se tady bavili ráno při předávání mikrofonu s Krištofem, tak ten mi říkal, že v téhle hře opravdu nahrál desítky hodin a trošku jsme se snažili tipnout, kdo z vás tří byl největší pařan téhle hry a prostě jsi mi vycházel ty, Jardo. Nedokázal jsem si představit Šárku. Lukáše možná, ale něco mi říká, že ty budeš ten největší pařan Euro Truck Simulatoru.
1: No tak to tě možná překvapím.
0: Šárka?
1: Šárka?
0: Šárka. Ne!
1: Šárka to má taky jako relaxační věc. Ona jako jí nezajímá ta vrstva toho managementu té tvojí firmy, která tam je samozřejmě důležitá. Ale hraje to jako relaxační simulátor, že opravdu jako ta síť, vlastně, kterou tam ty autoři zpracovali po celé Evropě, tak je dostatečně realistická na to, aby si jako mohl říct, já dojedu z Prahy do Madridu. Jo. A samozřejmě to netrvá stejně dlouho, ale prostě trvá to dlouho. A během té doby si poslechneš spoustu podcastů, poslechneš si nějakou audioknihu, možná si vyřídíš nějaký maily, protože si to můžeš zapauzovat, že jo. Možná jako u toho nebudeš dělat vůbec nic, protože prostě jedeš, koukáš na silnici, je to takový jako příjemný, klidný, neubíjející. A když třeba tě to v půlce přestane bavit, tak to vypneš. A nikomu se nic nestane. Ten náklad se zmotní zase při dalším spuštěním hry. Takže kvůli tomu je to vlastně taková velmi relaxační záležitost.
0: Tak to je dobře, že jsme se s Krištofem nevsadili, to bych teda prohrál i svoje boty. Ještě jedna otázka mě zajímá. Proč až dvojka? Co se stalo s jedničkou?
1: Jednička nedostala takovou péči a podporu, jako právě dvojka, protože pro dvojku stále vychází aktualizace, pro
0: pořád ještě
1: vychází nový rozšíření a neustále vlastně tak fanouškovská komunita je kolem ní aktivní. Jednička, dá se říct, z dnešního úhlu pohledu to byl takový spíš pokus. On to nebyl rozhodně první pokus, oni už předtím vlastně ty stejný autoře dělali na jiných kamionáckých hrách, ale ta dvojka byla takový vyústění toho, co se všechno naučili a vlastně díky tomu, to, díky té podpoře konstantní, která už trvá no přes 10 let, tak díky té podpoře to stále jako je jedna z nejprodávanějších českých her, stále je to jedna z nejhranějších českých her a stále je to jedna z nejpodceňovanějších českých her.
0: Vida, no a teď mě zajímá ještě Lukáš, protože ten si v prvním díle, co se týče Mafie, vybral, řekněme, tu opoziční stranu, kdy zmiňoval, že ho hned od začátku velmi odradil ten dubbing, tak jakou roli zaujal tentokrát?
1: No Lukáš tentokrát se taky stylizoval do toho relaxačního jezdce, to znamená, že taky ho nezajímá ta managementová nadstavba, taky se jako vlastně do toho pouští, ale nepouští se do toho, nenasazuje si tu trackerskou čapku tak často jako Šárka.
0: No dobrá, takže dnešní sidequest už máte docela dobře načrtnutou představu, o čem že bude, a já ti přeju krásný kamionácký víkend, Jardo.
1: Hele, Jardo, já musím jet už, já tady mám nějaký prostě vagón.
0: Já to vidím, poslední paleta už se nakládá. Tak bez toho, prosím tě, bez nějaké nehody.
1: Jezdím bez nehod, rozumíš?
0: V pořádku. Jardo, měj se krásně.
1: Čau.
0: A vylaďte quest dneska v 6 o hře Euro Truck Simulator 2, druhém dílu letní série Sidequest. Playa.
2: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Kombinace 80-kového synthpopu a indie rocku v podání amerického tria Moona. Tohle byla věc pojmenovaná One That Got Away. No a poslouchali jste zároveň i kapelu, která část svého turné odjela i s věhlasnou Taylor Swift. Neméně věhlasná je určitě pro spoustu z vás i Chelsea Wolf, americká hudebnice, která už příští týden, 21. srpna, vydá své 9. album. Opět to nebudou žádné veselohry, ostatně název samotný mluví za vše, The Dark. A těšit se tak znovu můžeme na kombinaci gotického roku, doomu, folku a řekněme takové té charakteristické zvukové palety, kterou Chelsea Wolf stále neopouští. Singlovka, kterou si z té chystané nové řadovky hrajeme, se jmenuje Cold, no a navíc ji můžete brát i jako takovou pozvánku na její vystoupení v pražském prostoru Archa Plus, protože v rámci turné se představí i v Praze, a to 5. prosince, tak si případně značte do kalendářů.

0: Jaká je smogová situace v Praze, nevím, ale snad se teď nezhoršila kvůli tomuhle tracku, který se jmenuje Smog. 12 hodin a 52 minut, páteční on air na Waveu do 13. ještě s domácími Iggy Majerov a taky brooklynským písničkářem thajsko-chilského původu, který si přezdívá Araya.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
1: na rádiu Wave.
3: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Co se stalo mým kamarádům? Přesně tak se jmenuje první společný release Kolumbíky Eli Minus a Mexičana, lépe řečeno původem z Miami, producenta Nicka Leona. Poprvé se potkali v Mexico City, proto mi tam naskočil ten Mexičan, ale něco mi říká, že Nick Leon bez tak bude mít nějaké ty jiho nebo středoamerické kořeny. No a z té spolupráce následně vzniklo EPčko nazvem právě Keles Paso a Mis Amigos. Vyšlo teď na začátku srpna a jestli máte rádi solovou tvorbu Eli Minus i Nicka Leona, tak věřím, že vám bude chutnat i tenhle jejich společný release, ze kterého si hrajeme věc nazvanou Espiral.
1: On Air s Jardou Petříkem.

0: Picked her up in the Bravis. G-Wagon on smash. G-Wagon on smash. She said I'm the cat. Lil Uzi Vert, Relevant na rádiu Wave a teď už ukázka z nové epizody podcastu Studovna, kterou pokud jste ještě neslyšeli celou, tak vězte, že vám nastíní, jak to může vypadat, když se zapojíte do sociologického výzkumu. Markéta Plešková a Alexandra Lebrie zpracovávali a zkoumali víru v Česku a úspěch knihy Bílá voda. Co všechno výzkum obnáší, co se naučili a co by doporučili těm, kteří zvažují zapojení do akademické práce, o tom všem je nová Studovna, kterou najdete na našem webu v aplikaci Můj rozhlas a samozřejmě všude možně dál. No a ukázku vám nabízím ve vysílání právě teď.
1: Pro mě byla hrozně zajímavá ta konference, protože to byla první konference vědecká, který jsem se mohla zúčastnit a dalo mi to nějakou trochu možná odvahu se zapojit do dalších konferencí a sama jako se snažit někam dostat. Takže já jsem teďka byla v dubnu na konferenci prezentovat svoji diplomovou práci a myslím si, že jinak bych se asi neodvážila je tam takhle sama, ale tím, že jsem trochu věděla už, jak to funguje a měla jsem za sebou tohleto setkání, tak to vlastně pro mě nebyla taková výzva. Nebo byla to výzva, ale taková příjemná.
2: A jak zmiňuješ tu diplomku v tomhle ohledu, ty můžeš být sám ten aktivní student, který se někam přihlásí a jede to prezentovat.
1: No já jsem vlastně v roce 2025 obhájila diplomku na žurnalistice a pak jsem se přihlásila společně s mojí vedoucí tady na tuhle konferenci, kterou jsme našli a tematicky to odpovídalo. A napsali jsme abstrakt a přihlásili jsme ho tam a tam nebyly žádný problémy s tím se přihlásit jen tak. A pak mi vlastně napsali, že se mám zúčastnit, takže jsem tam jela. Takže tam nebyl žádný problém.
2: Co to dalo tobě, Alex? Co jsi nejvíc procvičila, naučila?
3: Já souhlasím s Markét, že vlastně mi to taky dodal opravdu odvahu. Mě totiž ten akademický svět předtím strašně imponoval a vlastně byl takový jako nepronikavý, jako že se do něho nedalo proniknout. A vlastně, když jsem se do toho pak zapojila, ono to vlastně stačilo položit jednu otázku, jestli má Bára kapacitu. A najednou jsem se octla jako v podstatě v srdci toho. A tam jakoby mi začalo docházet, že ano, je to velmi jako impozantní, ale v podstatě všichni ti výzkumníci jsou lidi, kteří jednou byli prostě mnou. A že vlastně ty jejich dovednosti jsou naprosto v mém dosahu, a možná ne za rok, ale postupem času. A to mi dodalo obrovskou motivaci a vlastně je to dovednost, kterou používám doteď, že vlastně jako stačí se zeptat a retrospektivně jsem si říkala i, že jsem se měla ptát už během toho studia, že to jsem nemusela čekat, až jako jej dokončím. Takže stačí se prostě zeptat, no.
2: Zaznělo od vás, že vás to bavilo. Mě by, Báro, zajímalo, jak nastavit práci na výzkumu tak, aby ti studující dělali něco smysluplného, aby se právě učili ty nové věci, aby to nebylo jenom, že teď budou dělat nějaké rešerše a vyplňovat tabulky a dělat práci, která na ně zbyde.
4: Tak tohle je věc, která trochu naráží na nějaký temporality toho studia, protože ten výzkum se prostě neudělá za semestr, to se nestane a když se to stane, tak to asi za nic moc nebude stát. Takže tenhle ten vyšegrádský projekt třeba trval 2 roky, jo? A pak ještě další rok a půl jsme teda jako se blížili k té publikaci.
5: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
6: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Letní víkendy samozřejmě přejí festivalům a já pro vás mám jeden tip, pokud se budete tenhle víkend vyskytovat na severu Moravy, konkrétně u Frýdku Místku v Beach Baru Zátoka. Tam se totiž dneska a zítra odehraje další ročník festivalu Tlak. Na pódiu se představíme na domácí i slovenské scény, mimo jiné spoustu z nich znáte i z našeho playlistu. Loudzvan, 58Gčka, MC Gay a nebo třeba Dance Hun. Festival nabídne přírodní koupání, gastrozónu i noční program až do ranních hodin. Beach Bar Zátoka, Frýdek Místek a další ročník festivalu Tlak.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Casablanca.
0: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. Nejnovější díl poslouchejte znovu, dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Grimes v pátečním On Airu na rádiu Wave. Pokud jste to už náhodou zapomněli, kdo vyhrál letošní ročník Startéru, tak já vám to teď připomenu. Je to kapela Curtains Please. No a připomínám vám to z jednoduchého důvodu, protože si teď od ní zahrajeme nejnovější song pojmenovaný Darkness Inside. Je to teprve třetí vydaná skladba, ale každopádně už brzy se můžeme těšit i na chystaný vítězný videosingle, který byl vlastně jednou z těch výher v rámci Startéru. Každopádně zatím tedy takhle alespoň sonicky do vašich uší putují nejnovější Curtains Please, kteří si už v létě zahráli třeba na Colors nebo na festivalu Kamenice. Song pojmenovaný Darkness Inside zahrnuje i hodně, řekněme, akusticky laděné outro, které prý symbolizuje konečný stav Nirvány. Tak pojďme na něj.

0: dvojice Sophie Tucker a jejich singlovka pojmenovaná Original Sin doznívá 10 minut před páteční druhou odpolední. Před námi ještě projekt Titanic, docela taky Crack Cloud a nebo Celeste.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

A nepotřebuju drogy, stačí mi drahý oblečení, zpívá v tomhle songu Edison Ray. I proto se jmenuje High Fashion. 8 minut po druhé odpolední budeme na rádiu Wave teď pokračovat za členkou československé rapové crew Million Plus, Sarou Rikas. Tohle je její nový single pojmenovaný V mojich snoch, kterým se vrací zpátky do povědomí po vydání loňského alba Já, Sára, které patřilo mezi nejvýraznější rapové debuty dekády. No a takhle zní Sara Rikas v roce 2026 V mojich snoch.

Gabriela Brázdová, Hody, jedna z našich aktuálních audioknih, kterou můžete na webu Rádia Wave nebo na audioportále Můj rozhlas poslouchat. Tuhle konkrétní do 20. září, jedná se o příběh ze současného venkova v podobě 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny, mezi kterými se v čase rozpaleného léta na jedné malé moravské vesnici v průběhu slavění hodů rodí křehká láska. No a jak to bude pokračovat dál, to se dozvíte, když si tuhle naši aktuální audioknihu poslechnete. Jedná se o 5 zhruba půlhodinových dílů. Jak už jsem zmiňoval, čas na ní máte do 20. září a ve vysílání teď následuje krátká ukázka.

Florentína dýchá mělce a rychle, když doběhnete k rybníku. Je světlá noc. Měsíc se rozlil po nebi a září jasněji než slunce za dne. Obalil vás do stříbrné krusty. Flóra se zdá být utkaná z luny. Lekneš se, jestli je skutečná. Co když je to jen chiméra? Prolétne ti hlavou. Ale v pravé dlani cítíš její měkké sálající prsty, které tě ujistí o skutečnosti tohoto okamžiku. Mlčky hledíte na stichlou vodní hladinu. Pohladíš jí palcem po hřbetu ruky. Uplyne jen pár vteřin. Nádech a výdech. Než se k tobě obrátí čelem, prohlíží si každý záhyb tvé tváře. Její pátravý pohled je plný noci a tebe. Spatříš se jejíma očima. Všechen skrytý a potlačený smutek ve tvém srdci, spojený s hledáním a čekáním, se vzedme jako příliv a udeří tě do hrudi. Flóra se plaše usměje. Přitáhne si tvou ruku k obličeji a upírá na tebe obrovské oči. Přivře je, jakmile se jí dotkneš. Ty se v tu chvíli sám sobě ztratíš. Je jen ona. Hebká a krásná.

si mi ztratila našel jen otázky. Smyslel jsem, že teď žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teď žít bez lásky.

0: US Girls a Overtime. A když už jsme u toho času, věřte nebo ne, ale asi nejvíc nahraných hodin Eurotrack Simulatoru 2 má z celé questí trojice Šárka. Je to tak, to jsem si dozvěděl dneska odpoledne, když jsme si s Jardou Mévaldem volali v rámci pozvánky na aktuální vydání Questu Lab, řečeno jeho speciální letní série SideQuest, ve které se Jarda, Lukáš a Šárka věnují, řekněme, legendárním nebo slavným českým hrám, které přerostly i naše hranice. V prvním díle to byla Mafia, no a ten druhý, který uslyšíte ve vysílání dneska od 6, je věnovaný právě Eurotrack Simulátorovi 2. Neboli jaké to je, když pomyslně zasednete za obrovský volant kamionu a následně vyrazíte někam po Evropě s nákladem. To všechno dneska od 6 večer v Questu, lépe řečeno v SideQuestu.
1: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na rádiu.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pokračujeme kulturními tipy v pátečním on airu na Waveu jednou výstavou a jednou party, kterou si můžete užít v neděli, a to konkrétně na střeše prostoru nebo Domu Radost v Praze od 18 hodin. Bude se tam konat akce s názvem Sweat, a to její třetí pokračování. Hrát vám budou DJ FB a taky Olinství. No a pokud si kromě party chcete užít i nějaký ten koncert, tak když v neděli vystoupáte na Starovský kopec a zamíříte do klubu 001, tak se tam můžete od 7 hodin večer těšit na death metalovou nálož v podání německých Plutonion a českých Temora a Demonic Chain Cavalry. Black death metal, brutální old school metla a špunty sebou samozřejmě.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: přiblížili jsme se ke třetí odpolední, konkrétně máme 14 hodin a 50 minut, takže na Radio Wave se opět střídáme za mikrofony. Dneska s Michalem Liry, který už sedí naproti mě. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já už jsem tady dneska několikrát vlastně i prostřednictvím Jardy Mévalda a telefonátu promoval druhé vydání Side Questu věnované českým hrám. První bylo o Mafii, druhé dneska večer bude o Eurotrack Simulatoru. Co ty a tyhle dvě hry?
1: Hele, Mafie je pro mě jedna z těch opravdu zásadních her, protože mě to chytlo, si myslím, v tom nejzranitelnějším věku, což bylo někdy druhý stupeň základní školy. A takže na to mám hromadu vzpomínek, hrál jsem to mockrát. A ta druhá věc, Eurotrack Simulator, je přesně ta věc, já o ní vím, ale ta mě úplně míjí. Ale zaznamenal jsem její obrovský úspěch u nás i ve světě. A tak o to víc se těším na tenhle quest, kde se o tom dozvím víc, protože to je přesně simulace, která jde absolutně mimo mě.
0: Tak si užijte dnešní odpoledne s Michalem a já se na vás těším i zítra. Mějte se krásně.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Odpolední vysílání rádia Wave se překlopilo do 15. hodiny a to znamená, že On Air pokračuje, ale už ne s kolegou Jardou Petříkem, ale se mnou, s Michalem Lyrý. Společně tu proletíme programem až k 18. hodině, kdy začne už zmíněný quest, tedy přesněji speciální minisérie Side Quest, která se věnuje českým hrám a sériím. No a nás samozřejmě kromě muziky čeká hromada zastávek. Už za moment si pustíme ukázku z podcastu Chudáčci s Adamem Ernestem a Petrem Uhlíkem. V další hodině si pak dáme nádech, pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. No a po 17. si pustíme rozhovor, který vedl Ondřej Bambas s jedním z organizátorů Way Out West ve švédském Göteborgu, což je asi nejvýraznější hudební festival severní Evropy. Určitě taky mrkneme na kulturní tipy a čekají nás i hudební novinky, které už od středy obohacují náš playlist. No a když jsme u těch novinek, tak si hned jednu dáme. Nina Girachi a Porter Robinson, nový single s názvem Wanna Cry, který natočila Nina Girachi s Porterem Robinsonem. Duet je inspirovaný kyberútokem viru Wanna Cry z roku 2017. A píseň se podle Nina Girachi soustředí na jeho pocity a jaké by to bylo množit se a zároveň bojovat se skutečností, že je to konec jeho života.

0: Léto, to je krom jiného i čas cestování. A jako cestovatelé a letní milovníci se chudáčci poprvé představili na živém nahrávání epizody na letní podcastové scéně. Za přítomnosti svých manželek i maminek sbírali jednoho bludišťáka za druhým a řekli na sebe i to, co není pravda. Poslechněte si Adama Trnku Ernesta a Petra Uhlíka a jejich postřehy z letišť a exotických destinací. Celý díl hledejte na našem webu nebo ve vašich podcastových aplikacích. Tady už je ukázka.
1: Co letní lásky, Petře?
2: A je. Mám. Nebo tak, ne, to...
1: Tak se zeptáš mě?
2: Ne. Máš?
1: Samozřejmě.
2: Jo. Já si pamatuju na, jako takhle, celkově tábory, jo. Já nevím, jestli jsi to měl stejně. Na každém táboru se musí podle mě zákonitě vzniknout táborová láska.
1: Já jsem jezdil na skautsky a byli jsme tam jenom kluci. Což nic samozřejmě nevylučuje, vůbec ne, ale jasně, mě to nepotkávalo.
2: Rozumím, tak já jsem to měl vždycky a vždycky to bylo naprostý fiasko. Vždycky. Bylo to až jako, už jsem si říkal, kde je chyba. Jo? Já jsem dělal všechno, já jsem dělal první, poslední, já jsem byl tak hodný kluk. Možná to bylo tím, že jsem...
1: To byla kuchařka.
2: Ne! Možná, já nevím, čím to fakt bylo, já si myslím, že jsem byl až moc hodný. To jsem vždycky záviděl, jo? Těm jako takovým těm outsiderům, to byl určitě ty, viď?
1: No to byl spíš ty.
2: Nebyl právě.
1: Jestli
2: já jsem byl outsider naopak, ale.
1: Ty ne. Jsi chtěl říct badass, spíš
2: no,
1: než badass. Outsider.
2: No, já neumím ještě vyjadřovat se v tomhle smyslu. Děkuju. No a prostě nikdy to nebyl, jakoby prostě nikdy to ničemu, nebo vždycky jo, třeba to i vypadalo chvilku, že to vypadá, že vznikla láska, a pak nastupte do autobusu, jedem a tam si odsedla ode mě. Takže jsem chtěl jenom tohle říct na úvod. Ale pamatuju si jednu lásku, bylo to v mých 10 letech. My jsme jezdili s prarodičema do Chorvatska, i s bráchou a bratrancem a s babičkou. A jeli jsme tam vždycky do nějakého kempu a tam vždycky vznikly nějaké lásky. Můj brácha s bratrancem, wow. Jo, bude to šílený. Připravte se, opravdu. A můj brácha si tam našel nějakou Chorvatku, můj bratranec taky. A oni byli 3 sestry, prý. Nebo takhle, ne, ty jsem... Tak, no, tam jde o to právě, ono to bylo takový zvláštní, takový. Oni řekli, že mají 3. sestru a že by mě ráda poznala. Jo.
1: Aha.
2: A bylo to samozřejmě takový úplně, že si říkáš, no tak to je magie.
1: Co jinýho, Petře?
2: Prostě... 3 kluci z Čech, 3 holky z Chorvatska a potkají se, chápeš, v jednom kempu, u dědy s babičkou. A já prostě jsem jí chtěl poznat, ale ona se v jednou furt schovávala. A já jsem si říkal, co jsem udělal. A oni to mě využili na to, abych potom dělal nějaký věci, kterým oni prý jí řeknou, jo?
1: Ano.
2: A ona prý potom za mnou přijde, když se mi něco povede, nějaká lumpárna.
1: Furt pochybuješ o tom, jestli jsi byl ten outsider.
2: No právě. A my jsme potom odjížděli. A já jsem zjistil, že tý holce je 32.
3: Chudáček Petr. Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Když jsme se slyšeli naposled v odpoledním on airu, tak jsem mimo jiné mluvil o tom, že vědci pěstují miniaturní orgány, na kterých se místo zvířat testují léky. No a teď už to nejsou mini orgány, ale rovnou mini mozky. Z miniaturních lidských mozků pěstovaných v laboratořích se stává nový fenomén. Vědci je učí hrát videohry a někteří věří, že jednoho dne nahradí křemíkové čipy, na kterých dnes stojí systémy umělé inteligence. Biologové těmhle zvláštním výtvorům říkají lidské mozkové organoidy. Pokud jsou po dobu 8 měsíců udržovány v teplotě 37 stupňů Celsia, které simuluje prostředí dělohy, tak začnou produkovat opakující se oscilace a mozkové vlny, které jsou téměř k nerozeznání od těch, které vytváří předčasně narozené dítě. To píše magazín Wired. Vědci na nich zatím převážně testovali nové léky, ale jejich potenciál je podle nich mnohem větší. No a v jednom australském startupu Cortical Labs tyhle buněčné kultury naučili hrát videohry. Výzkumníci napojili tyhle živé počítače na elektrody a učí je pomocí elektrických signálů a dávkování dopaminu. Začínali s klasickým pongem z roku 72, takovou tou destičkou, kde si přehazujete míček. No a neurony odměňovaly za správná rozhodnutí a trestali elektrickými výboji za ty chyby. No a dnes už australské neurony se naučily hrát i kultovní střílečku Doom. Ten si zahrála Petriho miska s 200 000 lidskými mozkovými buňkami. Já ještě doplním, že průměrný lidský mozek obsahuje zhruba 86 miliard neuronů, což vydá přibližně na 430 000 Petriho misek, jak připomíná list Guardian. No tak možná, že seriál Návštěvníci nebyl až takové sci-fi a dočkáme se nějakého CML. Kdyby vás zajímaly detaily téhle zprávy, tak vás odkážu do naší sekce Wave News, protože my už pokračujeme odpoledním playlistem s Island Mint nebo Oaxahatchee. Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Playák. Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Pražská pětice Island Mint i americký indie hudební projekt Waxahachie. Tahle kapela je pojmenovaná po potoce Waxahachie Creek v Alabamě, kde frontmanka Katie Crutchfield vyrůstala. No tak, tihle všichni už jsou za námi. Naopak jako další porce muziky, americká zpěvačka, herečka a tanečnice Tina Shey, britský elektroproducent James Blake nebo švédská kapela Bocoyut, která bude mít shodou okolností v pátek 28. srpna koncert v Berlíně na festivalu Kulturfestival, kdybyste náhodou chtěli za nimi vyrazit.

0: 15 hodin a 51 minut. A první společná hodina téměř za námi. Ještě Maržary nebo Noga RS s jejím bangrem Vandalist a pak už s britským DJem a producentem Jamiem XX společně s Romy a Oliverem Simem odpálíme další program na rádiu Wave. Čekají nás novinky v playlistu v podobě Dive nebo slovenské zpěvačky a tanečnice Adély a taky se pozveme na festival Tlak 2026 ve Frýdku Místku. To všechno v pátečním On Airu s Michalem Lirý.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy.
2: A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
3: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na Radio Wave. Boys. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Ahoj, tady Maržary, posloucháte Radio Wave.

Zimbabsko-australská raperka TK Maidza v 16 hodin 6 minut. No a my si už za chvíli pustíme slíbenou ukázku z nového dílu Nádechu, kam přišla krizová interventka Barbora Mudrová. No, ale než se tak stane, máme tady další novinku v playlistu. Americká čtveřice Dive existuje už 15 let a za tu dobu stihli vydat 4 desky, které se pohybují někde mezi shoegazem a psychedelickým rockem. No a pátou dlouhohrající nahrávku do svojí diskografie připojí už na konci října. Bude se jmenovat Zirp a trochu nečekaněji produkoval A.G. Cook, známý ze svojí spolupráce s Charlie XCX nebo jako zakladatel hyperpopového labelu PC Music. Album otevírá skladba The Fountain, která je i prvním singlem a kterou si právě teď dáme.

0: Aiko a její alter ego nás přivedlo ke slíbené ukázce z nového dílu podcastu Nádech. Od léta si často slibujeme klid, dovolenou, nové zážitky nebo dobrodružství, ale realita bývá mnohem obyčejnější nebo dokonce složitější. Vy si teď můžete poslechnout nový díl Nádechu s krizovou interventkou Barborou Mudrovou. Celý díl hledejte na našem webu v aplikaci Můj rozhlas anebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Ale ten obraz vlastně si myslím, že nějak jako tu je dlouho, jo, takovýho toho velkýho léta. Podle mýho feedu vlastně všichni lidi teď buď trekujou v Alpách, nebo jsou na festivalu, anebo jsou u moře. Ale vím, že to tak není, že prostě se nevyfotí spocený v práci a nebo u toho, jak sedí na gauči. Jedna vlastně rovina je, co s náma dělá to léto a nějaký očekávání a takovej ten spíš jako obraz, jo, který si nastavujeme. Jo, taková ta mezera mezi tím, co vlastně bych chtěla a co reálně se děje, která může způsobovat frustraci, úzkost, nějakou jako i třeba pocit izolace. To mi přijde hodně výrazný teď. Druhá věc je, co s náma dělá vedro třeba, jaký máme prostě fyziologické změny v tom těle, které jsou způsobené výkyvama teplot. Těch studií na to, jak vlastně vedro ovlivňuje lidskou psychiku, je spousta. A ty důkazy pro to, co a jak ovlivňuje, tak jsou různý. Nejsilnější důkazy jsou, protože nám vedro hodně narušuje spánek a nějaký kognitivní výkon. Zároveň potom, když jako jsme unavený, tak to má další dopady. Jo? To si asi umíme představit, že prostě když se moc nevyspíme, tak to pak nějak vypadá. Jsou potom i středně nějaký silný důkazy k tomu, že to může zvyšovat třeba agresivitu, impulzivitu. Vlastně zároveň jako nás se úplně ta psychika neptá, jestli je léto nebo podzim nebo zima, a když prostě nám není dobře, tak léto to jako úplně nezlepší. Může to být nějaký faktor, ale nevytáhne nás to jako z toho, že nám není dobře, nevyléčí nás to. Takže zase nemít jako od toho léta očekávání v tom, že najednou mi bude dobře jenom proto, že je léto. Co si myslím, že je důležitý, tak je zjišťovat, co vlastně znamená dobrý léto pro mě. Jo, jak jsem říkala, že prostě v mém feedu všichni chodí po Alpách a jsou u moře. Určitě je to super, ale říkám si někdy jako, hele, chtěla bych já tam teď bejt? Vlastně asi ne, vlastně bych chtěla dělat třeba něco jiného. Jo, zjišťovat, co vlastně je to moje dobrý léto, v čem já bych byla spokojena. Což je těžký a nutí to člověka neustále jako spochybňovat, co vidí a nevidí a co by se mu líbilo, nelíbilo, ale myslím si, že je hodně důležitý zapojit prostě nějakou imaginaci v tom, co je dobrý pro mě.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Tuhle doznívají 2 minuty před 16:30 a to je akorát čas podívat se na Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Pokud byste měli chuť vyrazit na nějaký hudební festival, mám tu jeden tip. Dnes ve Frýdku Místku v Beach Baru Zátoka startuje 2. ročník hudebního festivalu Tlak. Na pódiu se představí přední jména domácí a slovenské scény, mimo jiné Laudzi, 58G, Maniak, Danzhun, Rest, MC Gay, Michailov a mnoho dalších. Festival taky nabídne přírodní koupání, stanové městečko, gastrozónu i noční program až do ranních hodin. 2 dny a 2 noci plné rapu, DJs a letní atmosféry v areálu Zátoka Beach Club ve Frýdku Místku.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce.

smlouvu s velkým labelem, kde v loni vydala EPko The Provocateur. V září vydá debutovou desku Prima, na níž bude i skladba Ain't in LA. Ta se už podívala do první čtyřicítky britské hitparády, což se zatím žádnému interpretovi ze Slovenska nepovedlo. Za chytlavou synthpopovou skladbou, která by mohla být jedním z letních hitů letoška, stojí třeba Dylan Brady z 100 Gags nebo Blake Sletting, který natáčel hity s Justinem Bieberem. A Dylana píseň Ain't in LA je podstou její rodné Bratislavě, kde se natáčel i klip.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Klučičí formace z Kapského města, hyperpop punkový Internet Girl nás posunuli do závěru 16. hodiny na rádiu Wave. Do celé nás doprovodí punkové královny Slaterkiny nebo tuzemská songwriterka Beata a její břehy. No a my už potom pomalu, ale jistě odstartujeme finální hodinu pátečního On Airu. No a v programu 17. na nás čeká i rozhovor s jedním z organizátorů festivalu Way Out West, Filipem Hiltmanem. Je 16 hodin a 50 minut a vy stále ladíte páteční On Air s Michalem Lirý.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
2: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

affection's enough. Hidden words between the sentences. S Anet X a taky OK Lou jsme se překlopili do 17. hodiny na rádiu Wave. Tou nejbližší muzikou pro následující minuty bude americká hudebnice Chelsea Wolf, taky japonské dívčí trio Perfume nebo slovenští Papillon. No a pak už si poslechneme o švédském hudebním festivalu Way Out West.

0: Papillon doznívají 17 minut po 17. hodině a před námi slíbený rozhovor. Way Out West ve švédském Göteborgu patří mezi nejvýraznější hudební festivaly severní Evropy. Stojí na silném mezinárodním programu, městské atmosféře i důrazu na udržitelnost. Jak má dnes festival zůstat konzistentně relevantní? Jak je to se zvířaty v parku, kde Way Out West probíhá a kolem které kapely se bruslilo na ledě? To všechno se dozvíte v rozhovoru s jedním z organizátorů Filipem Hiltmanem, který vedl Ondřej Bambas.
1: Před rokem jsem navštívil švédský festival Way Out West. Nejen programem, ale i atmosférou si mi okamžitě získal a akci řadím k těm nejlepším, jaké se v Evropě konají. Zákulisí a historii festivalu vám přiblíží Filip Hiltman, šéf marketingu a PR Way Out West.
2: I'm Filip Hiltman. I'm head of marketing and press for Way Out West Festival in Gothenburg, Sweden.
3: What would you say that is the main essence of Way Out West Festival?
1: Co bys řekl, že je dnes hlavní podstatou Way Out West?
4: Myslím, že je to neustálý pohled do budoucnosti. Neradi se ohlížíme za předchozími ročníky. Vždy se chceme vyvíjet a udržet věci zajímavé. Podle mě to je opravdu velká část naší DNA. Nebýt příliš hrdí na to, čeho jsme dosáhli, ale spíše se dívat dopředu.
1: A kdybys měl festival představit v kontextu skandinávské nebo celoevropské festivalové scény, jak bys ho popsal?
2: I'd say it's a tastemaker festival for sure, mainly in Scandinavia, but also Europe.
4: Řekl bych, že je to rozhodně festival, který udává trendy. Hlavně ve Skandinávii, ale i v Evropě obecně. Ve srovnání s mnoha jinými festivaly v Evropě máme úžasný program. Koná se v bujném, krásném parku a v samém srdci Göteborgu, což nám dává velkou výhodu. Můžete tedy zůstat ve městě a přesto zažít živou a pulzující festivalovou atmosféru, na rozdíl od mnoha jiných míst, kde musíte cestovat někam na pole a možná spát ve stanu. Tady se můžete ubytovat v hotelu se vším komfortem, který to přináší, a přesto si užít skvělý festivalový zážitek.
1: Letos se koná už 18. ročník. Vy jste začali na tomto místě ve stejném termínu. Jak se vám podařilo udržet festival v chodu tak dlouho?
2: As I said, we don't like to look back. We like to look forward, and I think that's what makes it interesting. And there's also in like the festival management team.
4: Jak jsem řekl, neradi se ohlížíme zpět, rádi se díváme dopředu a myslím, že právě to je na tom zajímavé. Navíc v organizačním týmu festivalu nejsme nikdy s ničím spokojení, což je pro festival dobrá věc, protože vždycky chceme dělat nové věci a vyvíjet se. Dokonce i věci, které se lidem líbí, můžeme vyřadit, jen abychom zkusili něco nového, co nás zaujme. Myslím, že právě to je důvod, proč je festival dodnes tak zajímavý, protože udržet festival tak dlouho není snadné. Mnoho festivalů je zajímavých jenom pár let, pak se ale pořád opakují a lidé o ně ztratí zájem. Udržet festival zajímavý je tedy pravděpodobně to, na čem pracujeme nejvíc. A to ve všech ohledech. To platí i pro gastronomickou nabídku. Máme také klubový program, který se koná v centru města, když se zavírají kolem půlnoci pódia v parku. A ten se neustále vyvíjí díky novým nápadům a novým lidem, kteří přicházejí a chtějí něco dělat. Snažíme se neustrnout na místě, nezůstávat příliš hrdí na to, co jsme dokázali. Myslím, že spousta festivalů je tak pyšná na své předchozí line-upy, že zapomínají, že stále musí představovat nové věci, aby zůstaly relevantní pro nové publikum.
1: Ale když to porovnám s jinými evropskými akcemi, některé z nich začínaly úplně od nuly, jako opravdu malé festivaly, a pak se vyvinuly ve velké show pro 100 000 lidí. Tady to ale, soudě podle line-upu prvního ročníku, už byla zavedená záležitost. Jak se to podařilo? Můžeš nám něco o té historii říct?
2: It was a lot smaller from the beginning. So a sold out year in the beginning is like a fraction what a sold out year is today.
4: Ze začátku to bylo mnohem menší. Takže vyprodaný ročník na začátku představoval jenom zlomek toho, co znamená vyprodaný ročník dnes. A areál byl mnohem menší. Tady v lese nacházíme zákoutí, která jsme dokázali rozvíjet a vybudovat v nich nová pódia. Jak jsem řekl, vždy se díváme dopředu, ale, a to jsem předtím nezmínil, je vždy opravdu důležité zůstat věrný sám sobě. Vždycky jsme říkali, že Way Out West by měl být festival, na který bychom sami chtěli chodit. A to je opravdu to hlavní. Kdyby nás program nebavil, proč bychom ho potom pořádali? Takže důležité je udržet to zajímavé a zůstat věrní naší DNA, tomu, odkud to všechno zešlo.
1: A abyste mohli mít tak úžasný program, jaká je hlavní výhoda, kterou můžete nabídnout? Nebo jak zajišťujete, aby se to neustále vyvíjelo?
2: Not a lot of tours come through Gothenburg, so we've paired up with the Øya Festival in Norway and Flow Festival.
4: Göteborgem neprochází moc turné. Proto jsme navázali spolupráci s festivalem Øya v Oslu a helsinským festivalem Flow. Můžeme nabídnout velkým jménům, jako jsou například Charlie XCX nebo Sombr, tři opravdu skvělá vystoupení v severských zemích. Myslím, že to je pro spoustu kapel obrovská výhoda. Za jeden víkend si mohou odškrtnout tři země a zahrát si na opravdu dobrých festivalech. Protože i my máme Øya a Flow moc rádi. Pro nás je to skvělá spolupráce. Setkáváme se s nimi a probíráme různé věci. A máme docela podobný hudební vkus. Obvykle se na účinkujících shodneme.
1: Přijde mi to tak trochu jedinečné. Nevím, jestli třeba některé festivaly v Beneluxu fungují podobně a ani mě nenapadají podobné akce ve Španělsku nebo jinde, které by takhle spolupracovaly.
2: I mean, we're part of the same ecosystem and we should collaborate rather than be each other's enemies.
4: Jsme součástí stejného ekosystému a měli bychom spolupracovat, místo abychom si byli navzájem nepřáteli. Festival Øya v Oslu je odtud asi 3 hodiny cesty, takže je to docela blízko. Ale i tak se můžeme shodnout na tom, že oni si dělají svoje a my zase svoje. A můžeme spolupracovat na získávání interpretů, které chceme.
1: Máš pocit, že jde hlavně o místní festival, nebo se vám daří přilákat i návštěvníky ze zahraničí?
4: Návštěvníci k nám přijíždějí z celého světa. Většinu našeho publika tvoří lidé z regionu Göteborgu, takže jde vlastně o lokální akci. V posledních letech však stále častěji vídáme návštěvníky zejména z Velké Británie, kde se konají ty obrovské mega akce, na kterých člověk skoro nic nevidí. Máme stejně silný program jako oni a může být pohodlnější přijet sem, pokud chcete zažít něco skvělého a vidět hlavní hvězdy, které by jinak vystupovaly před 2x tak velkým publikem. Myslím, že je to opravdu, opravdu super. To, co tady děláme, je tak skvělé, že by to mělo přilákat i lidi z jiných míst.
1: Jaká je možná největší výzva, se kterou se musíte vypořádat?
4: Nárůst nákladů, honoráře umělců, technika, platy, věci, které si musíte pronajmout. Všechno zdražuje, zejména od pandemie. Přesto nechcete mít šílenou cenu vstupenek, protože chcete přilákat spoustu lidí, a nejen ty, kteří mají hodně peněz. Chcete mít široké a pestré publikum. Udržet to všechno v rovnováze je tedy obrovská výzva. Ale už 3 roky po sobě máme rekordní návštěvnost, takže nám se to nějak daří zvládat. Všechno zdražuje a pro mnoho festivalů to pravděpodobně bude znamenat konec, pokud nenajdou způsob, jak se s tím vypořádat.
1: A co zbytek roku? Pořádáte nějaké akce kromě festivalu?
4: Chceme udržet značku naživu, ale samostatné akce nepořádáme. Organizátor, pro kterého pracuji, Luger, je zároveň promotér, takže pořádáme koncerty po celý rok a Way Out West je pak hlavní událostí roku. Ale zkoumáme, jak bychom na podzim mohli uspořádat něco, co by bylo stále zajímavé a cool a co by dávalo smysl v souvislosti s tím, co tady děláme během 2. srpnového víkendu.
1: Tohle je spíš otázka pro zasvěcené, ale pokud se nemýlím, patříte také pod Live Nation.
4: Ano, ale jsme samostatná společnost. Live Nation nás vlastní ze 100%.
1: Pomáhá to i při zajišťování účinkujících?
2: Obviously that we're part of that ecosystem as well. But we're part of Europe and not a lot of other Live Nation festivals are that, so we want to keep our feet in on both sides.
4: Samozřejmě jsme také součástí toho ekosystému, ale patříme pod Live Nation Europe, což u mnoha jiných festivalů Live Nation neplatí. Takže chceme, tak říkajíc, stát jednou nohou na obou stranách.
1: Myslím, že je zajímavé, že můžete lidem představit i něco ze Švédska a vaší kultury. Hlavním tahákem prvního dne byla loni kapela Kite, což mě překvapilo. Šlo opravdu o hlavní časový slot prvního dne. Je to něco, co může přilákat návštěvníky, že dokážete uspořádat větší akci, než by Kite dokázali sami?
2: Kite is probably like a unique example and for a Czech audience that's probably interesting.
4: Kite je asi jedinečný příklad a pro české publikum je to asi zajímavé zmínit. Loni na jaře jsme uspořádali akci Kite on Ice. K koncerty kapely Kite na ledě v Avicii aréně, která později hostila mistrovství v ledním hokeji. Pódium bylo uprostřed a přišlo tam krasobruslařské družstvo z Helsinek, které bruslilo, zatímco Kite předvedli velkolepou hudební show. Bylo to naprosto úžasné. Pro mě to byla rozhodně nejlepší show roku, kdy bylo úplně vyprodáno. Právě na tomhle úspěchu staví a proto jsme je mohli obsadit do hlavní pozice. Mojí celokontinentální přitažlivost, ale Švédsko je jejich hlavní trh. Normálně bychom nikdy neměli umělce zpívajícího ve švédštině jako hlavního headlinera. Musím říct, že jsme to už měli, ale to jsou výjimečné případy. Chceme si zachovat mezinárodní přitažlivost, abychom zůstali zajímaví pro mezinárodní publikum. Mnoho ze švédských kapel, které jsou na programu, jako třeba Refused, je samozřejmě švédských, ale přesto má mezinárodní fanouškovskou základnu. Proto je to pro nás zajímavé.
1: Součástí festivalu je také Greentopia. Mohl bys tento projekt stručně představit?
2: Previously we had talks on the site, which was a loved part, but we decided that was time to move on, but we still wanted to...
4: Dříve jsme na místě pořádali přednášky, které patřily k oblíbeným částem festivalu, ale rozhodli jsme se, že je čas se posunout dál. Stále jsme ale chtěli zachovat ten pocit, že si člověk přijde poslechnout zajímavé lidi a to, co mají na srdci. Spolu s partou spolupracovníků jsme proto spustili Greentopia. Jedná se o klimatickou konferenci, která se koná v naší VIP zóně a trvá půl dne. Loňským tématem bylo jídlo. Nejen to festivalové, ale jídlo obecně. Máme tu spoustu vědců, aktivistů a dalších zajímavých lidí, kteří k tomuto tématu mají co říct. Myslím, že je opravdu důležité být platformou i pro tyhle věci. Díky menšímu rozsahu je akce také více zaměřená, takže se jí mohou zúčastnit ti správní lidé. Například organizátoři ze Švédska, kteří se mohou nechat inspirovat a možná pak na svých vlastních akcích uplatnit to, o čem se v těchto přednáškách mluví. Pro lidi, kteří tam chodí, je to opravdu oblíbená část. Myslím, že je skvělé, že dokážeme přilákat lidi, kteří by měli poslouchat a mluvit o udržitelnosti, zatímco ostatní si mohou prostě užít zábavu.
1: Samotný festival se také zaměřuje na udržitelnost, včetně stravování, které je vegetariánské, že?
2: We've been vegetarian since 2011 or 12.
4: Ano, jsme vegetariáni už od roku 2011 nebo 2012, což bylo o hodně dříve než u mnoha jiných festivalů. To opět vycházelo z toho, že tehdejší vedení bylo z 90% vegetariánské. Řekli, proč bychom měli prodávat maso, když ho sami najíme? Opět to vycházelo z toho, že jsme chtěli navštěvovat festival, na který bychom sami rádi chodili. To nás inspirovalo. Po tomto kroku, který tehdy byl velmi kritizován, stál před branou jeden z největších švédských deníků a rozdával lidem maso, což bylo prostě šílené, jen proto, že ho uvnitř nebylo možné dostat. Göteborská univerzita však následně provedla studii, z níž vyplynulo, že 15% návštěvníků Way Out West začalo poté jíst více vegetariánských jídel. To je podstatná změna. To je skutečná změna. To, co tady během těch 3 dnů děláme, má své meze. Stále chceme pořádat festival, ale pokud dokážeme inspirovat lidi k tomu, aby změnili svůj způsob uvažování, pak jsme dokázali něco, co přesahuje rámec samotného festivalu.
1: Měli jste nějaké potíže s vegetariánským jídlem, například s cateringem pro kapely?
2: We've had artists that had to leave the site just because they wanted to eat meat. We're very strict about.
4: Ano, měli jsme umělce, kteří museli opustit areál jen proto, že chtěli jíst maso. Naší politiku ohledně masa dodržujeme velmi striktně a platí to pro všechny. Proto si myslím, že je to spravedlivé. Návštěvníci nemohou jíst maso a umělci také ne. Ale v průběhu let se o tom samozřejmě diskutovalo.
1: Pomohlo to ve vztazích s místními kuchaři, které můžete na festival pozvat?
4: Ano, máme takzvanou zahradu místních kuchařů, kam zveme restaurace, které nás zaujaly a sídlí ve městě. Podávají pouze jedno jídlo, které se stane jejich vlajkovou lodí. Můžete si dát poloviční porci, abyste mohli ochutnat více věcí. To je opravdu skvělá věc i pro zahraniční návštěvníky. Mohou přijít a ochutnat spoustu místních jeteborských specialit.
1: V parku, kde se festival odehrává, se vyskytují, pokud se nemýlím, nějaká zvířata. Jak se to během festivalu řeší?
4: Vlastně jsou na druhé straně údolí, ale ošetřovatelé v části parku věnované zvířatům neustále měří hladinu hluku. Děláme to už 17 let, takže zvířata tím nejsou nějak negativně ovlivněna. Samozřejmě o tom hodně přemýšlíme a nechceme porušovat žádné předpisy.
1: V Česku existuje hnutí proti živým akcím, které fungují po 22. hodině. Je to trochu šílené, protože se opravdu snaží všechny akce zakázat. Máte tady nějaké problémy obdobné? protesty proti festivalu a hluku.
4: Jsme v centru města, takže samozřejmě se najdou sousedé, kteří nechápou, proč bychom měli mít hudební festival přímo tady. Většina lidí je ale nadšená. Místní úřady rozhodly, že tento park má být kulturním parkem. Má představovat kulturu obyvatelům Göteborku, což my děláme. Jsme tedy součástí tohoto hnutí. Musím ale říct, že ve Stockholmu probíhá obrovská debata, protože jednomu z největších místních nočních klubů ve městě hrozí zavření jenom proto, že si jeden soused stěžoval. Podle stockholmských předpisů má právo klub zavřít, protože si stěžoval. Takže i obecně se o tom vede obrovská debata. Přijde mi to šílené. Pokud chcete žít v živém městě, potřebujete noční život. Pokud chcete ticho, přestěhujte se na venkov. Tady ve Švédsku máme spoustu venkova, takže pokud to chcete udělat, není to žádný problém.
1: Když bychom se podívali na přínos regionu, může to fungovat jako argument ve prospěch festivalu? Že by neměl být zrušen, protože městu přináší spoustu peněz.
2: Yeah, that's part of it. And Gothenburg also has the biggest outdoor arena in the
4: Ano, to je součást toho. Göteborg má také největší venkovní arénu v severských zemích. Olevi, původně postavenou v 50. letech pro mistrovství světa ve fotbale, kam zavítají všechna ta největší turné. Göteborg je všeobecně známý jako město akcí a kdykoliv sem tito umělci zavítají a Way Out West je považován za jednu z těchto velkých událostí, pak se samozřejmě místní ekonomika rozhýbe. To je tedy rozhodně součástí toho všeho.
1: Máte pro festival nějaké cíle? Jak jsi zmínil, díváte se do budoucnosti.
4: Nevím, jestli máme nějaký konkrétní cíl, ale jak jsem řekl, vždycky se chceme vyvíjet. Poslední roky se nám daří zvyšovat laťku a dělat vždycky ten nejlepší ročník, kdy jsme vyprodaní. To by mohl být cíl, ale pro následující rok chceme věci zase trochu zamíchat. Třeba posunout pódium a přidat nový klubový prostor. Nevím. Vždycky hledáme zajímavé příležitosti, aby se lidem vyplatilo přijít i ten další rok.
1: A jak ukazuje letošní line-up? Zájem o festival je. Většina kategorií vstupenek byla už v únoru vyprodána, a to bez finálního programu, který v následujících měsících doplnili další desítky zajímavých jmen. Pro Radio Wave Ondřej Bambas.

Se slovenskou scénou, tedy s fakulté Masarou Rikas, jsme se posunuli k poslední novince odpoledního playlistu. Kolumbijská zpěvačka a producentka Ella Minus a brooklynský producent Nick Leon. Skladba Espiral byla první ochutnávkou jejich společného EPka, které vyšlo před týdnem. Takže tady skladba Espiral, pak nás taky čeká Barreal nebo Thundercat.

0: Dvojnásobný držitel Grammy a basový virtuos Thundercat nám začal uzavírat 17. hodinu a tím pádem i celý odpolední on air. Je 17 hodin na 53 minut, no a to znamená, že už za moment začne videoherní quest, který rozjel speciální letní sérii SideQuest, kde se věnuje těm nejzajímavějším a nejdůležitějším českým hrám za posledních více než 20 let. No a tentokrát se budou bavit o fenoménu Euro Truck Simulator 2. Já sice s Euro Truck Simulatorem nemám žádnou zkušenost, ale v minulém díle se věnovali legendární české hře Mafia a já se rozpomenul na svoje dětská léta u PC, až jsem dostal chuť si Mafii zahrát. Tak to možná po poslechu questu budete mít podobně. Každopádně já už se teď loučím a budu se těšit zase na neděli, kdy se uslyšíme ve víkendovém on airu. Docela nás doprovodí King Gizzard and the Lizard Wizard a vy užívejte začínající víkend a mějte se krásně. Čus.
1: Pod. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní

Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Quest.
0: Quest.
1: Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
3: Toto je speciální série podcastu Quest, jenž dostala prozaické jméno SideQuest. Zaměříme se v ní na 5 významných českých her a na jejich příběh. Díl 2. Euro Truck Simulator 2.

0: Euro Truck Simulator 2, zkráceně ETS 2, je simulátor kamionové dopravy. Vyvinulo a vydalo ho studio SCS Software. Hra vyšla v říjnu 2012 a je přímým pokračováním Euro Truck Simulatoru z roku 2008. Založíte si v ní vlastní dopravní firmu, řídíte kamion napříč Evropu, nabíráte zakázky, vezete náklad z místa na místo a za vydělané peníze kupujete další kamiony a depa a najímáte řidiče. Hra není lineární, nemá konec, jde o postupné budování a o samotnou jízdu. Kromě solohraní nabízí i multiplayer. Dějištěm je zmenšená stylizovaná Evropa. Projíždíte v ní desítky měst v mnoha zemích. Základní hra pokrývala hlavně západní a střední Evropu. Mapy Německa a Velké Británie vycházely ze starších her studia jako German Truck Simulator a UK Truck Simulator. SCS Software je vývojářské studio sídlící v Praze, založené v roce 1997. Hra běží na vlastním engineu Prism 3D. Studio má za sebou přes 20 titulů, mimo jiné série 18 Wheels of Steel, ze které jeho kamionové simulátory vyrostly. V základu řídíte licencované kamiony mnoha značek, leckteré se ale ve hře nejdřív objevovaly pod krycími jmény jako Valiant, DAV, Ivedo a Majestic, než studio získalo oficiální licence a postupně je do hry také doplnilo. SCS drží hru naživu léta, vydává placená mapová rozšíření a zároveň přepracovává starší regiony. Sesterským titulem je American Truck Simulator z roku 2016. V srpnu 2025 studio oznámilo verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Hra má velmi aktivní modingovou komunitu.
1: Quest
2: na rádiu Wave.
0: Druhý díl našeho speciálního sidequestu, ve kterém se věnujeme pěti českým hrám, bych otevřel takovou otázkou na Lukáše. Ahoj.
3: Ahoj, Jardo.
0: A Šárku, ahoj.
4: Ahoj.
0: A na Jardu možná taky, ale ahoj. Spíš na vás, ahoj. Jak byste charakterizovali ten nejnudnější možný herní námět? Co je jako v rámci nudy, jako ten absolutní top, co si dovedete představit?
3: Já mám docela jasno.
4: Je to simulátor sledování schnoucí zdi?
3: Ano, ten je u mě na druhém místě a na prvním je Call of Duty. Ha, Baruns.
0: Je pravda, že za poslední roky jsme tady měli opravdu jako přemíru všech možných simulátorů, které zpracovávaly lecos od vysokozdvižných vozíků po řidiče německé hromadné dopravy. A u spousty z nich se dalo říct, já to nechápu, ale má to miliony hráčů nebo něco takového. A u spousty z nich se taky dalo říct, tak já si to vyzkouším a třeba jako, je to taková blbost, tak si to vyzkouším. Aha, ono to je docela zábavný. Aha, ono to je dost dobrý. Proč jsem v tom strávil dalších 50 hodin? Euro Truck Simulator 2 je na první pohled, nebo možná na první přečtení, anotace třeba, dejme tomu, je hra, která přece nemůže mít žádný fanoušky v tom přeneseném slova smyslu. Ale to byste se divili teda. To byste se divili, kolik fanoušků má. Lukáši, ty dáváš ruce před sebe.
3: Já bych se nedivil, protože Jardo, každý slušný člověk, který vyrůstal na filmu se Sylvestrem Stallonem, který se v originále jmenuje Over the Top, a vím, že v některých lokálních nebo lokalizovaných nebo prostě takových těch pirátských pozdně 80-kových, raně 90-kových překladech tady u nás v našich krajích, tak se to jmenovalo třeba Páka. Protože to je film z velké části o páce.
0: Je to řadící páka?
3: Právě, že to není řadící páka. Je to páka, kterou spolu měří vysochaní, dobře živení, vzrostlí muži.
0: To tě bavilo tehdy?
3: No to já jsem nebyl, já jsem byl rachitické dítě, aha, takže já jsem si jenom díval na ty muže, jak si měří v páce svoji mužnost. Ale kromě té páky jsou tam taky ty ráky. Mm-hmm. To bych vlastně bylo dobrý distribuční název, páky a ty ráky. Nebo možná název nějaké desky, nějaké nejmenované české rockové kapely. Každopádně, pokud si viděl tento film, tak si věděl, že Sylvester Stallone, kromě toho, že tam teda páčil, navzájem se tam páčili, mm-hmm, tak taky tam řídil nákladák. A bylo to dost super.
0: Já jsem ani nepotřeboval koukat na filmy se Sylvestrem Stallonem, abych viděl někoho, kdo řídí nákladák, protože můj táta je řidič nákladáku, respektive byl řidič nákladáku.
3: Wow.
0: Už neřídí nákladáku, řídí autobus. Mm-hmm. Takže mám to takzvaně z první ruky, tohleto zaměstnání. Byl jsem dokonce přítomen tomu, jak se dělá technická prohlídka na tyráku. Byl jsem přítomen tomu, jak se zapásá vlastně ten náklad.
3: Přívěz, myslíš?
0: Náklad. No, může to být přívěz, může to být vyloženě už i náklad. Jako. A může to dokonce jako být velmi zajímavé na pohled, taková věc. Byste si řekli, nemůže být nudnější věc hned po schnutím barvy na zdi.
4: Jo, no to říkáš jenom ty. My jsme oba s Lukášem tady docela zaujatí těmito mnohatunovými monstry.
3: Ale ty se přiznej, že jsi vyrůstala spíš na fontáně Prezuzanu.
4: To jsem taky nevěděla, ne, ale ani protože... páku se Silvestrem Stallonem přiznám se nevěděla.
3: Já si teda nepamatuji, moje znalosti lóru fontány Prezuzanu už hodně povadly, bývaly časy, kdy jsem obzvlášť druhý díl uměl naspaměť, protože ho miloval můj tehdy asi 8letý synovec, který vyžadoval každé ráno, abych pouštěl fontánu Prezuzanu 2 a dost mě to poznamenalo. No ale zpátky k tomu, že se tam hodně taky jezdilo kamiony, takže ještě jako je, podle mě jsou dvě nástupní pozice pro to, aby se vám mohl líbit Euro Truck Simulator.
4: Jsou tři myšlenkové proudy. Třetí je, že pracujete jako řidiči kamionu.
3: K čemu se taky dostaneme k tomuto zvláštnímu. Je to vůbec paradox, že lidé, kteří se touto prací živí, tak potom ve volném čase se uklidňují u této práce. Kdo ví, tohle všechno doufám zodpoví dnešní sidequest o Euro Truck Simulatoru.
0: Určitě. Euro Truck Simulator 2 je druhým dílem, byť by se to mohlo zdát, že jako předtím nic nebylo, něco jako Street Fighter 2, tak jako kdo si pamatuje Street Fighter 1. V roce 2008 vyšel první Euro Truck Simulator, ale ještě předtím...
3: Vyšla miliarda her
0: v sérii 18 Wheels of Steel. A já jsem se dokonce dostal hnedka k té první, když to vyšlo, tak jsem jako hnedka si jako najistil, mě to jako zaujalo.
4: Protože jsi chtěl být jako tatínek.
0: Taky, ale jako spíš mě zaujalo to, že jsem si říkal, to nemůže být hra přece. Jo, to bylo ještě v té době, kdy jako vlastně se hodně řešilo, co může, co nemůže být hra, jestli tomu vlastně jako máme tomu říkat hra nebo ne. A tehdy jako jsem si říkal, tak já to zkusím. Zkusím si to na vlastní jako klávesnici, na vlastní myš.
3: Překonám se, nejsou tam krochny, ale přesto si to pustím.
4: A Jarda to zarputile nehrál na volantu, doslova, když jsem to tak mělo dělat.
0: Doslova. Nainstaloval jsem si to, pustil jsem to a byl jsem překvapen tím, že vlastně uplynulo strašně moc času, než jsem si uvědomil, že to jako pořád hraju. Že vlastně ten... ta zábava, která v tom byla nějaká, tak vlastně totálně přehlušila to, že se na to nekoukalo moc dobře, ta grafika nebyla úplně jako skvělá, nebylo tam moc možností, byly tam tři města, mezi kterými se jezdilo a bylo tam asi jako pět rádiových stanic a možnost naimportovat si vlastní MP3 soubory, což jsem...
3: Tam nahrál, přiznej se.
0: Nahrál jsem si tam druhé album Linkin Park.
3: Ok, mohlo to dopadnout hůř.
4: A ne o moc.
0: A drandil jsem mezi Arizonou a Phoenixem. A
4: to jsi měl dát pořádný country, ne nějaký Linkin Park.
0: Mně to tehdy vůbec nedocházelo, takovýhle věci. Ach, Šárko, bylo mi libových 16 let.
4: Takže hudební párování byl si ještě úplně nepopsaný.
0: Tehdy jsem vůbec nevěděl.
3: Ale pojďme si přiznat, že já možná v 16 jsem ještě neuměl docenit krásu country, protože jsem byl nepoznamený fontánou Prezuzanu, ale českou country, která...
4: To je už neštěstí, jo, a může se to GTA San Andreas, ale to je na
3: to smělo nefér náskokal.
0: Vzpomenete si na to, kdy jste hráli poprvé simulátor dálkového jezdce v rámci Euro Truck Simulatoru, ať už dvojky nebo jedničky, nebo nějaký třeba American Truck Simulator?
3: Já si nespomenu, který díl to byl ještě z té série 18 Wheels of Steel, protože to se málo ví, ale ta 18 to není jako, že 18 kola, ale 18 různých dílů a datadisků a všeho možného, co potom vznikalo po tom prvotním možná i nečekaném pro tvůrce úspěchu, protože evidentně už tehdy trefili nějakou doslova díru ne v Pangeitu, ale na trhu a začali jí poměrně jako, no, ne rozšiřovat, naopak velmi intenzivně plnit. Takže já jsem rozhodně hrál, to vím, že jsem hrál nějakou z těch prvních 6, 7, 8, 18 Wheels of Steel her, která to byla, ti fakt nepovím, ale mám pocit, že jsem už tam byla jakoby kompletní Amerika. Takže to, jestli tvoje encyklopedické schopnosti to můžou doplnit, kdy se tam ta Amerika jako vlastně objevila celá, protože potom zase už se o tom jsou začít ustupovat a samozřejmě, když řeknu, že tam byla kompletní Amerika, tak si to představujte v kontextu těch let 2006, 7, 8, 9. Ne jako perfektně fotorealisticky vymodelovaný flight simulator akorát za volantem. A mě teda upřímně nejenom a kvůli tomu mému tady básnění o páce, ale mě už jako vlastně odjakživa bavilo na závodních hrách, když jsem nemusel úplně závodit a vlastně mě docela bavilo si jen tak jako řídit, málo kdy to úplně šlo v těch starých, prostě to je zrovna série Test Drive, tomu trošku šla naproti, ale málo. Pořád to bylo jako nějaká soutěž se soupeři na čas. Ale tu nějakou inklinaci k tomu si vlastně jenom docela pohodově řídit jsem měl odjakživa, takže mě vůbec nepřekvapilo, že tahle série existuje. Zároveň to, že prostě kamionářství Sebou nese spoustu různých konotací a v posledních letech, nebo možná dekádách spíš jako negativních, ale má to zároveň velkou míru nějaké poetiky. Tak tahle hra byla vlastně jediná, nebo jediná, které se to povedlo zpracovat nějakým způsobem konzistentně a podat to v nějakém balení, které sice, jak si říkal, nevypadalo úplně nejúžasněji na světě, ale jako absolutně se vymykalo jakýmkoliv jiným jako pseudopokusům. A spíš vím, že existovaly nějaké závody jako takových těch. Tomu se říká přívěs, já se v této terminu vůbec nevyznám, když právě jedeš jenom s tím kamionem a nic netáhneš, tak vím, že takhle se závodíš o nějakých okruzích.
0: Musím říkat tyráky, jako vlastně, ale jako...
3: Tyráky to říkám já vodek, živa, ale...
0: No prostě familiární označení.
3: Prostě existovaly jako závody a jiné, ale neexistovala tahle tenhle jakoby...
0: Ono se jim říká závody tahačů vlastně.
3: Tahače, to je to slovo, to jsem chtěl, a přesně tak. Tak neexistovala hra, kde byste si opravdu za ten tahač něco pověsili a tahli.
0: Šárko, kdy ty si zaregistrovala úplně poprvé něco jako Euro Truck Simulator?
4: No, my jsme s mým bratrancem už v dobách Need for Speedu 2 hrozně rádi roleplayovali závody. Něco podobného, jako říkal Lukáš, že jsme si třeba našítovali místo závodních aut školní autobus a přestírali jsme, že vozíme děti do školy, i když v té hře to samozřejmě nešlo, protože ta byla čistě závodní, takže si myslím, že poprvé jsme objevili nějaký demo těch 18 Wheels nebo něčeho takového na takových slavných CDčkách, kde bylo 99 dem čehosi. A tam přesně byla taková ta hra, kde jste sice jeli od někud někam, ale bylo to hodně abstraktní, standardně poměrně dost dlouhý, takže přesně jsme mohli předstírat, že jsme ten tracker, řidič kamionu na cestách a povídáme si o poušti a o počasí a o tom, co asi vezeme, protože to jsme samozřejmě nevěděli.
0: A když se to pak jako teda dostalo do té zhmotněné podoby, do toho, že už existovala ta hra, ten Euro Truck Simulator, nebo případně nevím, jestli se dostalo poprvé k American Truck Simulatoru třeba? Jako...
4: Ne, já jsem se dostala až k Euro Truck Simulatoru 2, po tom, co už byl docela slavný. Já jsem třeba hodně dlouho nevěděla, že to vůbec je česká hra.
0: To přesně k tomu jsem chtěl dojít. Spousta lidí podle mě doteď vlastně neví, že to jako vychází z České republiky, jako ty tvůrci, a že vlastně to máme na svědomí, řeknu my, ale myslím nás tři samozřejmě.
4: Přitom je to dneska už nejúspěšnější, nevím, jestli vyloženě česká hra, protože tam by se dalo polemizovat s různýma Kingdom Come a mafiema, ale rozhodně SC Software jsou vlastně nejdražší česká herní firma. Už předběhli i Bohemku.
0: Ano, a jsou zároveň jedni z těch, kteří jako kontinuálně se starají o vývoj své vlastní hry už v podstatě 14 let. A zároveň jako myslím si, že třeba i bude dotahovat, jako kdybychom to převedli na nějaký procenta, dejme tomu, tak by možná dotahoval nějaký Factorio, dejme tomu, taky velmi úspěšný jako příběh, ale je pravda, že jako co se týče toho fanouškovského konstantního fanouškovského zájmu a těch neustále vydávaných DLCček, ať už to jsou jako mapy nebo nový auta, nový náklady, nový scénáře vlastně pro tu hru, tak jako tam skutečně jako se ty autoři starají příkladně, teda musím říct, o tu komunitu, a zároveň ta komunita jim to velmi vrací. Nevím, jestli jste někdy zavítali na Reddit jako v rámci Euro Truck Simulatoru. To je skutečně jako to jsou jako kamionáci si vyměňují příběh jako z té hry, ale...
3: Mě tam na tom fascinuje, že vlastně se jim podařilo trefit s tou komunitou něco asi dost specifického, protože kdybys mi řekl, nebo kdybys mi si tady povídali o tom, že tady je nějaká hra a teď tomu pořád vychází nějaké rozšíření a tohle, tak dost často se těm hrám naopak stává, že ty jejich jako hráči nebo to publikum pak říká, vy z nás žijímáte jenom ty peníze, a tady naopak šťastně rozhazují ty peníze a říkají, dejte nám víc.
4: Já chci tento zapomenutý stát. Kde je Monako?
0: Ano, já chci projet Andoru teď hned. Šárko, kdy podle tebe se z toho stalo něco, co je obecně přijímaný vlastně v rámci jako herní jako scény? Protože mně přijde, že opravdu z začátku tam byl šílený despekt jako vůči nejen jako tomu žánru, ale i konkrétním hrám. Možná jsem ho vnímal jenom já. Jo.
4: Já mám právě pocit, že já jsem to nikdy moc necítila, ještě s tím, že teda oni fakt ze začátku moc necílili na tu komunitu, co se kolem toho sformovala až potom, ale fakt vyloženě cílili na ty lidi, co se tím živí a berou to z nějakého důvodu jako odpočinkovou činnost, že u toho prostě vypnou a když zrovna neřídí virtuální teráky, tak teda ty reální teráky, tak řídí aspoň ty virtuální. Ale mám pocit, že no možná to bylo až za covidu, nebo u takový té mainstreamové scény si myslím, že to bylo během covidu, že si lidi řekli, jo, jo, tohle je takovej ten chill, klidný simulátor, u kterého vypnu, vlastně mě to nestresuje. Můžeme se bavit pak jako třeba i o boomu nějakých jiných cozy her, ale že ty simulátory rutinních každodenních činností vlastně začaly být takový zajímavý eskapismus pro spoustu lidí až během pandemie, no.
0: Myslím si, že strašně důležitý v celém tom jako příběhu je to slovo simulátor, že vlastně oni simulují nejen jako tu jízdu toho kamionu, oni simulují i ne úplně jedna ku jedný, ale mapy v zásadě jako jednotlivých států po Evropě. Pokud se bavíme o tom Euro Truck Simulatoru, tak tady, že samozřejmě Evropa, pak existuje American Truck Simulator, který zase zpracovává jako mapu Severní Ameriky, ale že se zpracovává nejen tohle, ale jako i ten, on se tomu jako, má to terminus technicus, nebudu ho tady úplně používat, není úplně jako čistý, řekněme, ale je to jako komunikace mezi těma řidičema, jo? Že vlastně jako je tam možnost vlastně jako přes vysílačky jako si říkat, hele, tady je nehoda, hele, tady tudy nejezděte, tady je uzavírka a tak dál. A řídí se tam i to v rámci nějakého za tohle tolik peněz, za tohle ten job, já chci víc prostě.
4: Simulátor smlouvání.
0: No, maličkej, ale že vlastně řídíš tu firmu, že neřídíš jako vlastně jenom, že nejseš ten jeden řidič. Ano, přesně tak, že nejseš jenom ten jeden řidič, ale najímáš si vlastně řidiče, kteří vlastně za tebe odvážejí něco, co ty už dávno jako nedovedeš, prostě, protože jsi jako v té hierarchii daleko jako nad nima. A že
4: budeš si svoji MLM flotilu.
0: Ano, ano. A že si možná můžeš i do toho svého virtuálního tahače navěsit nějaký jako přívěšek, jenom aby si jako měla to tam hezký. Můžu přece.
4: Ty dvě hrací kostky.
0: Ano.
3: Tak na bez těch
4: stromeček.
0: Nevědu,
4: no.
0: Stromeček.
4: Neumím couvat.
0: Lukáši, co na tebe zapůsobilo nejvíc vlastně v rámci té simulace? Jo? Že vlastně, co vlastně, jako, že ty nemáš zkušenost jakoby s tím?
3: A teď bych měl říct, já ve skutečnosti jsem seživil, ne, neživil, nemám ani řidičák, takže nemám zkušenost s řízením.
0: A co zapůsobilo nejvíc jako v rámci té simulace na tebe?
3: Hele, od té dvojky, kde přece jenom přišel nějaký ten konečně skok v tom, jak to prostě vypadá, nerudně v tom, jak to zní, docela mě baví, že myslím, že do dneška, nebo nechytejte mě za slovo, ale dlouhá léta tam některé zvuky byly úplně stejné, jako v těch prvotních dílech ještě Fate in Vios. Tak já mám na tom, ty Šárko říkala, ten konfi zážitek, já prostě mám rád, když jedeš po té silnici nějakým tím svým tempem, nikam se neženeš na rozdíl od skutečného prostě chudáka kamionáka a fakt hezky tak akorát prší, aby si to užíval, jak ty kapky dopadají na to přední sklo a motor vrní a provoz je tak akorát, abys úplně neusnul, ale zároveň, aby ses nemusel zase úplně proplétat nějakou nebo stát, nedej bože, někde v koloně. Takže za mě to, co na mě působí a proč i já, jakožto člověk, který už teda z té své vášně pro páky a tak podobně dávno vyrostl, tak si tu dvojku občas zapnu, byť teda ne tím, no právě ne tím stejným, na to bych se vás chtěl zeptat, jak vy to vlastně hrajete, když už to hrajete, protože já jsem tam vlastně nikdy moc necílil na to, že si potřebuji vybudovat tady svoji úspěšnou spediční nebo bůh jakou firmu a mě na tom vlastně nejvíc baví si nastavit jenom nějakou takovou volnější jízdu a někam si třeba vyrazit i s tím, že tam vlastně nedojedu. Užít si fakt jenom ten zážitek z té jízdy jako takové.
0: No, já to mám v zásadě dost podobně teda, protože já si to pustím, nikam dojedu, splním nějaký jako jeden úkol, nemám to tak, že prostě ta cesta je cíl, ale spíš jako to opravdu chci dojet do toho cíle a tam třeba to vypnu, protože prostě jsem si jako vlastně odjezdil, mám jako ten zážitek, mám saturovaný a takhle mi to stačí.
4: Já se asi nebudu moc lišit, že většinou si to zapnu, když právě vyjde nějaký nový rozšíření, tak se chci podívat, jak to vypadá třeba v zemích, kde jsem nikdy nebyla, nebo naopak země, který mám projetý křížem krážem a vím, jak to tam vypadá, tak vždycky zhodnotím, jo, jo, jo, to se jim docela povedlo, no, tak takhle to vypadá. V Brně.
0: Snad se nebudu úplně mýlit, když řeknu, že pro vás jako vlastně ty reálné značky kamionů neznamenají úplně moc.
3: Trochu se budeš mýlit.
0: Trochu se budu mýlit.
3: Nemůžu říct, pro jakou jsem mýval slabost, ale nebo mývám slabost, ale je určitý typ teráku, který se mi, těch tahačů, který se mi ve skutečnosti líbí, ale nemůžu tady samozřejmě
4: jako značky
3: naznačovat.
0: To je dobře, že se ti něco líbí v rámci tahačů.
3: To si chtěl vždycky slyšet.
0: Vždycky jsem to chtěl slyšet, ale já jsem chtěl mluvit o tom, že v rámci rámci toho, že, jak jsem říkal, je to ten simulátor, to znamená, že to simuluje i ty skutečné jako značky, tak já mám z první ruky doslova jako tu informaci a tu zkušenost.
4: Jsi řídil terák.
0: Byl jsem na klíně, když jsem jako řídil nějaký tyrák, ale jako samozřejmě jako takhle jsem dělal volantem a jako nic se nestalo, že jo, samozřejmě. Ale řidiči tyráku, ty skutečný, jako si vyloženě zakládají na tom, že řídí nějakou značku, že jako mají nějaký konkrétní model, nějaký konkrétní typ, třeba i nějakou konkrétní barvu vlastně, a že to mají v tom voze, protože to je jejich pracovní nástroj, ten vůz, tak to mají v tom pracovním nástroji, voze, uspůsobeno tak, jak je jim to jako blízký, milý. A že vlastně kokpit moderního tyráku skutečně jako je technicky totálně našlapaný. To není jenom volant a řadící páka, prostě a ukazatel, jak jde moc rychle.
4: Je tam obrazovka, abys mohl koukat na seriály v kolorách.
0: Je tam i obrazovka, je tam dokonce, nebo už jsem říkal, je tam jako vysílačka, že jo, která už není taková ta na ten drát jako dlouhej, který někde visí jako ze zhora od okýnka.
3: Což je trochu škoda.
0: Ale tak některý to má ještě pořád. Ale spousta z nich si prostě pořád zakládá na tom, já chci řídit to stejné, co řídím ve skutečnosti. A ta hra jim to umožňuje. Díky tomu, že tam je vlastně jednak jako extrémní licencovanost vlastně všeho možného a spousta modů, moderské komunity, je to velmi, dej jim to hodně naproti.
3: No takhle ta celá ekologie toho, že tam dneska je těch spousta rozšíření, tak to vzniklo podle mě jako původně s tím, že ty modeři to tam začaly sypat. Na Čisi studio, které, řekli jsme vůbec jméno toho studia?
4: Já jsem řekla, jste
3: software. Dobrý. Češi, zvrazníme pro někoho, kdo by pořád ještě nevěděl. Takže si uvědomili, hele, oni vlastně lidi tam chtějí přesně tenhle typ obsahu, tak pojďme jim ho nabízet i my. Takže myslím, že tak jako nějak ruku v ruce to tam funguje i do dneška, ne? Že vlastně něco tam lidi třeba přidají dřív, než to potom tam přidá i oficiálně SCS.
0: Je to tak, dokonce i autoři, pokud mám teda správné informace, se jako občas domluví s tím moderem, tím, že ten mod je jako velmi dobrý, tak vlastně ho přejmou do té skutečné hry a vlastně už to není mod, už je to součást té hry. Další důležitá součást, Šárko, obracím svůj zrak na tebe,
4: ano.
0: Je vlastně to, že ty jednak jedeš tím tyrákem, jedeš dlouho někam, často, že třeba víc jak třeba 3 hodiny někam jako musíš jet. A u toho něco musíš dělat. Většinou jako lidi buď poslouchají písničky, anebo si tam pouští nějaký podcast. Jako vlastně. A říká se tomu, že to nebylo to úplně na začátku tohoto fenoménu, ale říká se tomu takzvané chill hry, že vlastně v rámci té hry děláš ještě nějakou jinou činnost, kterou ale vykonáš úplně stejně jako silně. Že vlastně u toho tyráku nemusíš úplně dávat jako 100% času pozor, byť jako se nacházíš dopravě, ale nemusíš jako úplně totálně jako mít oči na šťopkách.
4: Nemusíme práskat na naše spoluobčany, čemu se věnují místo řízení.
0: No, jak ty vlastně tohleto vnímáš, nemusíme se nutně bavit jenom o Euro Truck Simulatoru, ale vlastně o hrách, které vybuzují v tobě to, aby si jako u nich jako něco zapla, ještě něco poslouchala. Tak.
4: Ano, já co by člověk, který už vyrostl na internetu a má naprosto roztříštěnou pozornost, tak samozřejmě u spousty jiných her, nejenom u Euro Truck Simulatoru, i když to jen k tomu fakt vybízí, protože ten zabírá tak 20-30% pozornosti, ale tak já si pouštím podcasty třeba i ke strategiím, co mají špatný soundtrack, nebo i k novějším dílům Assassin's Creed, když už na to přijde.
3: Což je teda vizitka spíš pro Ubisoft, než...
4: Pochopitelně, no, ale tak jsem zvyklá hrát na jednom monitoru něco a na druhém mít puštěný videa na YouTube, to myslím, že dneska už každý druhý.
3: Takže vlastně dost dobře možné to, co jsi teď řekla, někdo slyší zatímco veze...
4: Ano, já si myslím.
3: Zdravíme na silnici, ano, nevím jakou, někde
4: pokud
3: mezi.
4: Nás teďka posloucháte a řídíte u toho kamion a nebo hrajete Euro Truck Simulator.
0: Wow.
4: Tak nám napište na quest@rozhlas.cz.
0: Ale až dojedete k nějaké benzínové pumpě, jo? Nepište jako
4: nepište po cestě. A neříkte. Ano. Tak.
0: Poslední věc, takový poslední větší okruh, kterýho jsem se chtěl dotknout, tak je fakt, že vlastně ta hra simuluje práci, že vlastně simuluje jako nějakou pracovní činnost a vlastně my jako, už jsme to několikrát tady zmiňovali, že vlastně ty skuteční kamionáci přijedou z té své skuteční práce, sednou si k tomu počítači, ideálně mají třeba několik monitorů, aby se skutečně cítili jako v té kabině toho svého jako stroje.
4: No nejvíc mě fascinuje takový ten, jako to není ani case modding, to už je prostě flat modding, kdy někdo má postavenou celou tu kabinu u sebe doma.
0: Ano. A někteří dokonce dohnali až do takové jako extrému, řekněme, že mají kšiltovku, na té kšiltovce mají senzory, aby ta hra věděla, kam se zrovna koukáš. Není to virtuální headset, ale je to takový ten jako...
4: Augmentovaná realita.
0: Ano, augmentovaná realita.
3: Tak takže to ta hra nejde jako bez kšiltovky, ne, podle mě? To ne. Se ani nespustí.
0: To se dodává se to k tomu v podstatě, jako no. Ale chtěl jsem se jenom krátce pobavit o tom vlastně, jak vy se díváte na to, že lidi pracujou, přijdou domů a pracujou tak trochu znova. Akorát trošku samozřejmě zjednodušeně, ale pracují znova v rámci nějaké hry.
4: Jak se na to díváme? Jedině přes kšeltovku a sluneční brýle.
3: Hele, já mě by zajímalo upřímně a opět můžete využít ten mail, který tady padnul, quest@rozhlas.cz, je to tak?
0: Lukáš se to naučil.
3: Já se pro SideQuest jsem se naučil, pak ho zase zapomenu, podle mě.
0: Tak,
3: že ty vlastně si jdeš trošku třeba kompenzovat to, co v té skutečné práci nejde tak snadno nebo nefunguje tak idevicky a zároveň tu práci miluješ a tady to máš v tom kontrolovanějším, jako tebou kontrolovanějším prostředí, takhle já bych to docela vnímal, že vlastně netrápí tě tam
0: tam jedeš
3: spousta,
0: tu idealizovanou verzi té práce.
3: Jedeš tam idealizovanou verzi té práce, což vlastně ani nevím, jestli existují nějaké to, rozhodně tuším, že nebude existovat oficiální rozšíření, jako třeba, nevím, zpracovající téma migrace a kamionů, a nebo prostituce a kamionářského života a různý další jako útrap, nebo tak možná i radostí, ale prostě tady těhle z těch shady věcí, které jsou prostě se spediční prací spojeny, tak toho si ušetřen a můžeš si tak jako vlastně zrelaxovat u toho, ale zároveň teda bych si typoval, že to je docela problematické. Odpočívat od práce u sice idealizovaná verze té práce. Co by si o to myslí psycholožstvo, které nás poslouchá?
4: Hlavně si myslím, že co by herní novináři, kteří rozhodně hrají hry pouze v pracovní době, máme hodně co povídat o tom, co by ostatní profese měli dělat při odpočinku.
0: Jako kamionáci moji mají a kamionačky mají můj neuvěřitelný respekt vlastně k té práci, co dělají, protože jednak já jsem si to jako skutečně prožil z toho rodinného úhlu pohledu, že jsem jako takový to čekání, až táta přijede prostě po dlouhý cestě jako s kamionem plným brambor do Bulharska nebo něco takového. To skutečně mám jako za sebou tyhle
3: věci. On tě ale říkal, víš, že vozí brambory do Bulharska.
0: No, já bych do tohohle toho nezabrušoval, Lukáši, myslím, že to fakt říkal a že to byla pravda.
3: Dobře.
0: Takže v tom je pro mě tato hra vlastně trochu speciální, taková hodně osobní. Myslím si, že pro spoustu lidí je to taky opravdu jako totální relax, že vlastně jako si nedovedou představit jako nic víc relaxovanějšího, než jako nasednout do kamionu a vyjet prostě nevím, z Brna třeba a dojet až do Norimberku a odvíst tam jako nějaký železný tyče. A že to vlastně jako, když to takhle řeknu, tak jako si může to vypadat, že si z toho dělám trochu srandu, vůbec to tak není. Naopak je to pro mě jako totálně krystalicky čistý příklad toho, že opravdu hru lze udělat z čehokoliv. A že vlastně jako málo co jako se nedovedu si představit jako něco vlastně po zkušenosti jako právě s Euro Truck Simulatorem a se simulátorem a vysokozběžných vozíků a tak dále, že vlastně nelze udělat něco, co není zábava.
3: To je taková ta otázka, jestli jde udělat, jakože jestli jde zkazit pizzu, a to si myslím, že jde. Že jde prostě zkazit všechno zároveň, ale...
0: A nějak těm kamionům se to pojí, nebo jenom kulinářské zážitky?
3: Mě spíš vlastně překvapuje takhle, když se bavíme o simulátoru ještěrkáře, pokud to teda není ještěrkář Klaus Bahé paměti, tak si říkám, tak to nevím, jak udělat zábavně. Když se bavíme o simulátoru, nevím, balení palet, tak možná v 3Dčku, možná kdyby to udělali Beat Games, a tak možná. Ale když se bavíme přece o řízení, tak jako tam máš přece potenciál, aby to bylo nějakým způsobem zábavné. Takže mě nepřekvapuje, že se ten úspěch dostavil nejenom proto, že hraješ něco, co je taková obyčejná zdánlivá práce, ale prostě kroutíš volantem, vidíš krajinu, která ubíhá okolo. What's not to like, Jardo?
0: Co se ti na tom vlastně, na tom Euro Truck Simulatoru jednou větou nebo jedním slovem? Už máme kvíz jako za dveřmi ťukající.
4: A ťuk. Tak, kvízová policie.
0: Tak v rámci té krajiny, ty jsi tady o tom už zmiňovala, že vlastně si chceš třeba projet jako města, nebo místa, který dobře znáš. Hmm. Tak co tě třeba v tom hraní toho Euro Truck Simulatoru překvapilo, že jako bylo zpracovaný jako opravdu jako a ono to opravdu jako je jednak u jedný?
4: Přemýšlím. Já mám pocit, že mě tam nejvíc fascinovalo, jak můžeš dojet blízko s tím svým nákladňákem k památkám, který z pravidla jsou někde v centru města, kam rozhodně nemůžeš vjet se svým kamionem.
0: Ano.
4: Kde můžeš projet třeba kolem Eiffelovy věže poměrně blízko.
3: Tak možná to je ten splněný sen těch, jako z mého pohledu, extremistů, kteří by chtěli kamionovou dopravu tahat skrze stará historická centra měst, tak tady máte tu možnost.
0: Pojďme na kvíz. Pojďme na kvíz. Je stejně jako v předchozím díle o mafii, tak ho máme rozdělený na 5 kol a budete si moc vybírat jako v jednotlivých jako okruzích. Já si tady natočím monitor k sobě, abyste nikdo nevěděl,
3: já
0: co tam mám.
3: Já naštěstí nevidím do dálky, Jardo, takže jsem ideální řidič kamionu.
0: Ale Lukáši, posledně si vybírala první kategorii šárka, tak si teďko budeš moct vybrat ty. Mm-hmm. Kategorie 1 studio a vznik.
4: Mm-hmm. Jardo, to bylo v budoucnosti.
0: Ne, je to v minulosti. Je to v minulosti.
3: Spolehám
0: pro
3: na to,
0: vás je to v minulosti.
3: Že se v tom orientuješ.
0: Slot 1 studio, slot 2 základní údaje.
3: Klidně studio.
0: Dobře, lehká nebo těžká?
3: Lehká, prosím.
0: Ve které studio Euro Truck Simulator 2 vytvořilo a vydalo?
3: No tak to je teda zase, já zapomínám, že lehká kategorie je tady jako...
0: To je záchrana kategorie.
3: Ultra lehká, že je záchrana, protože to bylo samozřejmě SCS Software.
0: Správně. Šárko, základní údaje, lehká nebo těžká?
4: Lehká.
0: Ve kterém roce Euro Truck Simulator 2 vyšel?
4: 2012.
0: Správně. Oba dva máte bodík. Kategorie 2. Šárko, kamiony a značky. Slot 1, skutečné značky nebo krycí jména?
4: Krycí jména.
0: Krycí jména. Lehká nebo těžká?
4: Lehká.
0: Který skandinávský výrobce na písmeno S patří k vlajkovým značkám hry?
4: Jak, ne, to,
3: no tam máte to krycí jméno.
4: Mě právě, ano, mě má to... Nějaká, nevím, skanská.
0: Skoro. Je to Skánie.
3: Ale to není krycí jméno.
0: To není krycí jméno, ale ta těžká by byla skutečně jako krycí jméno, ale já jsem to trošku...
4: My se s Lukášem asi vzbouříme z tomuto kvízu,
0: to můžete,
4: to není krycí jméno.
0: To můžete.
3: Já bych dal, teda nevím, komu bod. To bych ho ubral. Jarda má minus jeden bod.
4: Jarda má minus jeden bod a prohrává tento kvíz.
0: Tak, jsem pro. Skutečné značky, Lukáši, lehká nebo těžká?
3: Tak zkusíme těžkou, i když to
0: pod jakým krycím jménem? Tak. Já jsem si to asi prohodil.
3: Asi jsi to prohodil, člověče.
0: Se ve hře objevovalo Volvo, nezískalo licenci.
3: Nevím, ale zkusím být kreativní. Když bych potřeboval skrýt toto jméno, tak bych třeba řekl vlevo.
0: Skoro, je to Valiant.
3: No, tak to není úplně skoro.
4: No.
0: mapa Evropy. Lukáši, máš buď první rozšíření, anebo napříč kontinentem.
3: Zkusme napříč kontinentem, to zní dobrodružně.
0: Lehká nebo těžká?
3: Těžkou.
0: Které ikonické ruské město přineslo rozšíření Beyond the Baltic Sea?
3: Jaj, tak to by měl, tak to určitě nebude. Vladivostok, ale něco na úplně opačném konci je Ruska. Petrohrad?
0: Je to přesně tak, je to Petrohrad. Šárko, první rozšíření, lehká nebo těžká?
4: Lehká.
0: Jak se jmenoval úplně první mapové DLC pro Euro Truck Simulator?
4: Čekaj, to bylo nějaká světová strana.
0: Správně?
4: Jsou čtyři, věď, no, to je 25%, tak na východ.
0: Správně, going east.
3: Hodně dobře.
0: Kategorie 4. Šárko, vybírej. Herní světy a kořeny. Buď jak se hraje, nebo odkud hra vzešla.
4: Odkud hra vzešla.
0: A těžkou nebo lehkou?
4: Lehkou.
0: Na kterou hru z roku 2008 Euro Truck Simulator přímo navazuje?
4: To jsou ty 18 Wheels.
0: Ne, je to Euro Truck Simulator 1.
4: Aha. What?
3: Já myslím, že ho oběsíme na tom drátu od té vysívačky, co už teda tam naštěstí není, takže díky tomu si přežil.
4: Ale ho teďka to tam určitě ještě má.
0: Lukáši, jak se hraje, lehká nebo těžká?
3: Lehkou zkusím tentokrát.
0: Co je hlavní náplní hry? Co hráč v kamionu dělá?
3: A jako vážně? Jakože řídí?
4: Kouká na seriály.
0: No jako řídí, ale co dělá?
3: Vozí náklady?
0: Ano, správně.
3: To jsou úplně filozofické otázky. Teda,
0: Kategorie 5, fenomén a pokračování. Slot 1, sesterská hra, slot 2, dnešek. Lukáši, vyber si.
3: Sesterská hra, dnešek. Sesterská hra.
0: Lehká nebo těžká?
3: Těžkou.
0: Ve kterém roce vyšel American Truck Simulator?
3: To je dobrá otázka. Já, ale budu typovat. 2010.
0: Blbě. 2016.
3: Dokonce. Já jsem si myslel, že vyšel nejdřív. Protože si to pamatuje blbě, to je asi ta správná odpověď.
0: Šárko, poslední otázka, lehká nebo těžká. Okruh je dnešek.
4: Dnešek?
3: Jako dnešek. Přímo dnešek. Dnešek.
4: Dneska je srpen.
0: No.
4: Tak dobře, lehká.
0: Na jaké dvě rodiny konzolí SCS v roce 2025 oznámilo příchod hry?
4: PlayStation a Xbox.
0: Správně.
4: Co byla těžká?
0: Těžká byla, jak se jmenuje populární komunitní mod pro hraní s ostatními řidiči online.
4: Aha.
3: Páka.
0: Viděli byste? Páka se nemenuje. Jmenuje se Truckers MP.
3: Wow, takhle hodně kreativní takhle název. Jednoduchý. Hodně kreativní.
0: Nepotřebuješ kreativní název, když ti to jako prostě jenom propojí tutut s dalšíma tyrákama.
3: Nepotřebuješ kreativní název, když vydáš hru, která se jmenuje Euro Truck Simulator a vyděláš s ní neuvěřitelný balík a dál vyděláváš neuvěřitelné balíky peněz.
0: Přesně tak. Dostali jsme se na konec tohoto dílu a tradičně se vás zeptám, zda tady něco nezaznělo a mělo by zaznít ohledně Euro Truck Simulatoru 2. Třeba vaše oblíbená trasa nebo...
4: Můžeme mít názor na Jardův zábavný kvíz?
0: Ano.
3: No tak mi má minus jeden bod, že jo?
4: Je to tak. Ale Jarda prohrál.
3: Já ve skutečnosti řeknu, že bych potřeboval, aby vyšel nový American Truck Simulator, protože pro mě, jako chápu Evropa, kamiony, ale za mě indoktrinovaného Sylvestrem Stallonem a nejenom jim, tak pro mě tyráky mají jezdit po americkém středozápadě. Tak prosím, potřebuji novou prostě iteraci.
4: Já bych chtěla nějaký příběhový, poctivý kariérní mod.
3: To bych taky bral.
0: Já jenom jednou větou v podstatě shrnu to, co jsem už jako nakousnul, že jsem hrozně rád, že jako se na tyráky, teď myslím ty řidiče, že se na ně myslelo, že se pro ně udělala skvělá hra a že i můj táta si může Euro Truck Simulator 2 zahrát.
3: A hraje ho?
0: Není úplně aktivním hráčem, ale zkoušel ho a překvapilo ho, jak je to realistický. Takže jako od mýho táty to má seal of approval. A to je víc než...
3: Víc nelze říct?
0: Přesně.
4: Mevalt seal.
0: Ano. A víc bych to nerozváděl. A to je všechno z tohoto speciálního dílu SideQuestu o hře Euro Truck Simulator 2. Příští týden se budeme těšit s další českou peckou. Mějte se, čau.
3: Šťastnou cestu.
1: Quest od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. No matter what. No matter what. You

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu. Casablanca.
0: Casablanca.
1: Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
3: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás a vítá vás Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit po delší době opět o cestování s dětmi. Budeme se bavit o pěším cestování s dětmi a to tak, jak to podniká náš dnešní host nebo hostka Ivana Rybová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ivana Rybová chodí pěšky sama s dětmi, vlastně od batolete po puberťáka s cyklovozíkem a ujde s nimi klidně přes 1000 kilometrů, což je jeden z vašich loňských výkonů a další jsou teď v běhu. Máte 5 dětí, u cestování s dětmi je vždycky potřeba říct, jaké jsou nebo jak staré jsou, čili jak to cestování s nima vypadá.
4: Máme 5 dětí, od 2 let do 12. Přičemž, jak to vypadá? Asi tak nějak jako běžně.
3: Já myslím, že pro spoustu lidí nebude běžné mít 5 dětí a podnikat s nimi dlouhé pěší túry a spát venku. Dokonce se soukromně domnívám, že když na úvod řeknu, že někdo cestuje s 5 dětmi, tak jestli to víc vyděsí někoho, kdo děti nemá, nebo někoho, kdo má třeba 2, tak jak se to celé jako vyvinulo, nebo jak jste začali cestovat, případně jak do toho cestování děti přibývá? A tak?
4: Začali jsme cestovat nebo vlastně jako chodit úplně vlastně jakoby přirozeně, že když člověk založí rodinu, narodí se mu dítě, tak začne klasické jaký procházky s kočárkem. Ale už vlastně v ten moment ty moje procházky s kočárkem byly trochu jiný než okolí, kdy se vlastně kamarádky procházejí s kočárkem, že se jdou projít, dítě usne, jdou domů nebo na kávu. Já jsem vždycky chodila, jakože jsem se prošla třeba 20 kilometrů. Když jsem někam chtěla jít jako třeba do Prahy, do města, že jsme tenkrát bydleli ještě v Praze a chtěla jsem jít třeba do centra nebo někam na druhou stranu Prahy. Většina lidí sedne do autobusu, do metra, projede se, já jsem to prostě šla pěšky. A to byly vlastně takové jakoby začátky, postupně děti vlastně přibývaly, my jsme dělali procházky s kočárkama, postupně se přidali výlety třeba vlakem, že jsme někam dojeli jakoby vlakem. Třeba k Berunce jsme rádi jezdili, že jsme si prostě popojili z Prahy vlakem k Berunce, prošli jsme se třeba 15-20 kilometrů, došli jsme na nějakou další stanici vlakovou, z který jsme se vrátili domů. A vlastně postupně se to takhle jako nabalovalo, až třeba ten loňský jako náš jakoby výkon, kdy se nám podařilo opravdu za 7 týdnů nachodit 1052 kilometrů. Bylo to teda jiný chození než letos, kdy letos chodíme jako na těžko. Loni jsme chodili bez toho, aniž bychom museli sebou tahat celou domácnost, takže jsme opravdu měli vždycky pevný zázemí, vyrazili jsme ráno třeba v 8 hodin a vraceli jsme se zase třeba kolem 8-9 hodiny, takže opravdu třeba 12-13 hodin jakoby čistýho času venku, kdy jsme chodili a díky tomu vznikly vlastně ty kilometry, protože my nejdeme jako na nějaký jakoby výkon, že si řekneme, jdeme dneska ujít 25 kilometrů, ale prostě vyrazíme ráno, dáme si nějaký cíl, třeba koupaliště, teď někdo dostane chuť na zmrzlinu, tak uhneme třeba ke zmrzlině a ono to postupně jakoby naskakuje. A tím to tak jako nějak přirozeně vznikne.
3: No ale chodila jste ty jednodenní procházky s kočárem a pak vám to jakoby přestalo stačit. Chtěla jste tu navazující cestu, to znamená někde přespat, ráno jít dál, prostě jeden den byl málo.
4: Ano, protože ono se to jako jedna věc, že člověk začne s tím kočárkem, tak se cesty jakoby okoukají, pak začne jezdit tím vlakem, kdy má ty jednodenní výlety, pak vlastně začne s tím cestováním jako nalehko z nějakého výchozího bodu, kdy se furt vrací jako do stejného a pak si vlastně jako řekne, ono to funguje, děti vlastně zvládnou ujít 20-25 kilometrů každý den bez přestávky, jsme dokázali takhle chodit třeba 14 dnů bez toho, aby jsme měli jakýkoliv den pauzy. A vlastně nás limitovalo to, že se musíme vracet každý den do toho stejného místa. Takže vlastně už jsme věděli, jakou zvládneme vzdálenost. A teď už šlo jenom o to vymyslet, jakým způsobem zvládneme přepravovat věci tak, aby jsme se mohli posouvat dál a každý den poznat nějaký jakoby nový místo.
3: A jak to děti zvládají? Frflá někdo, kdy už tam budeme, ta klasická otázka, nebo už je máte takhle natrénované, nebo jak to vlastně s nimi funguje?
4: Jsou to vlastně jako úplně normální děti, takže samozřejmě frflají, někdy se jim jakoby nechce, rádi by to ukončili třeba, rádi by se vrátili domů třeba k iPadu nebo k nějaký hře, to jim je samozřejmě jakoby příjemný, stejně tak jako asi většině dětí. Ale když jsme na té samotné trase, tak je vlastně vždycky spousta míst, které se dají vymyslet jako lákadla. Takže když už třeba jako nemůžou, tak se podíváme třeba do mapy a zjistíme, tyjo, tady 4 kilometry prostě stranou z trasy je koupaliště. Co kdybychom si zašli na to koupaliště? A tím oni se úplně jako proberou, dostanou úplně novou vlnu energie a my vlastně uhneme z cesty ve výsledku 8 kilometrů, 4 kilometry tam, 4 nazpátek, jdou bez remcání, těší se na koupaliště, tam zvládnou 2 hodiny prostě cachtat se ve vodě, jezdí po klouzačkách a pak se vrátíme na trasu a pokračujeme.
3: Takže zvlášť v letošním létě se tohle hodí.
4: V letošním létě se to sakra hodí. Všechny přestávky za zmrzlinou, koupalištěma, rybníkama a podobně, tak to je jako super.
3: Čím to je, že máte tak dlouhý denní rozsah? Nikdo z vás nevyspává, děti vstávají brzo a tím pádem se vyráží brzo, jo?
4: Je to tak, děti vstávají brzo, jako v průměru jsou děti všech 5 dětí vzhůru v 6 ráno. Rekord z letošní stezky máme, že byly vzhůru ve 4.50 všechny děti.
3: Oh.
4: Ten den jsem byla ráda, že spíme na pozemku přes Beskem, kde jsme byli sami, že jsme nikoho nerušili. A usínají zase obráceně jakoby hodně pozdě. Že usínají, jako, když opravdu je hodně úspěšný den a usnou kolem 10. hodiny, tak je to spíš jako zázrak. Usínají jakoby spíš třeba kolem 11. Není výjimka i někdo třeba po půlnoci.
3: A jak usínáte vy?
4: Já, když je příležitost, ale to jsem asi takhle zvykla i jako z domova, takže se to vlastně nějak jako neliší od běžného režimu.
3: Vy si totiž při těch cestách ještě zvládáte psát deníček, který postujete online, třeba na facebookovou nebo instagramovou stránku Rybičky na cestě. Takže to působí, že večer ještě máte tu energii udělat nějaký krátký soupis, i když je třeba někdy jenom bodový, je to takový jako vychrlení toho, co jste za den všechno zvládli za kilometry zmrzliny, zážitky a tak dál.
4: Je to tak, vlastně každý večer, většinou kolem třeba 10. hodiny, kdy jsme prostě se všema dětma ve stanu a ty nejmladší děti, třeba 2 nejmladší už spí, ostatní se tak nějak jako chystají ke spánku, tak začnou jakoby sepisovat ten den. A pro mě to je taková forma jako uzavření toho dne, protože za ten den s 5 dětma se stane spousta různých katastrof, šarvátek a něčeho. A já se snažím z toho dne vlastně vypíchnout to, co bylo jako hezký, co nás jako pobavilo, co jsme zvládli, co jsme vyřešili. A vlastně takhle pro sebe jakoby pozitivně ten den jakoby uzavřít.
3: Mně se na tom, kromě toho pozitivního tónu, líbí to, že působíte, že jste jako stoprocentně na té cestě. Od rána do večera s 5 dětma to prostě vyžaduje jako plnou nějakou pozornost, nevěnovanou jenom trase a jenom dětem, ale všemu, že to je moment cestování, kdy jste fakt tam na 100%. Nestíháte u toho ani pracovat, ani řešit jako tunu jiných věcí, co člověk normálně třeba nezvládne nechat doma, že vás to jako požere fakt naplno.
4: Je to tak a to je vlastně ten důvod, proč i takhle jako chodíme, protože přes rok, přes běžný školní rok vlastně každá rodina řeší nějaké svoje povinnosti, nějaké závazky a tady prostě ty 2 měsíce letních prázdnin je pro nás prostě prostor, kdy můžeme od z těch různých povinností závazků jakoby vypnout a je to čas, kdy jsme opravdu jenom jako naplno spolu, já s dětmi a ten čas si opravdu užíváme, je to jenom prostě čas pro nás.
3: Váš partner s váma chodí nebo ne?
4: Manžel s náma nechodí, manžel zase zastává jinou roli doma. Přece jenom jakoby ten náš časový fond, který kdo může jakoby věnovat dětem, je jakoby jiný.
3: Když člověk čte online ten váš cestovní deník, tak děti tam nemají jména, nejsou to žádný Péťové, Aničky, Sofinky, ale jsou to 1, 2, 3 až 5. Proč to tak máte?
4: Je to vlastně proto, že úplně se mi nechce zveřejňovat identitu jakoby dětí, proto jsem děti prostě pojmenovala číslama podle toho pořadí jejich narození. funguje nám to, dětem se to i taky samotným líbí, protože ty starší děti si i ty deníky taky čtou a už si i třeba během nějakých prostě našich výletů říkají číslama.
3: My vlastně takže jste to adaptovali, není to prostě jenom pro potřeby toho online zveřejnění, ale už si doma říkáte jedničko, pocem, dvojko, podej mi tohle?
4: Spíš na výletě, ale dá se říct, že už to vzniklo úplně vlastně dávno v minulosti, kdy vlastně přibývali děti a my jsme si tolikrát dělali srandu, že nasedneme do auta, řekneme dětem, spočítejte se a začnou říkat jakoby čísla. Tak. A to jsou vlastně, odpovídá to těm číslům, který používáme i prostě v těch našich deníkách a podobně.
3: A vy jste šestka?
4: Já číslo nemám.
3: Rodiče jsou mimo číslování.
4: Rodiče se nepočítají.
1: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Casablanca na rádiu Wave.

0: There's a man on the horizon. Paradise is just behind him. But if he turns around, it disappears.
1: Posloucháte Casablanku, Ivana Rybová je naším dnešním hostem, respektive hostkou. Bavíme se o jejím rodinném cestování s 5 dětmi a o pěších trasách, které přesahují i 1000 kilometrů v průběhu léta. Letos jste se vydali na cestu na těžko, to znamená s cyklovozíkem naloženým třeba kolika kily? Kolik takhle jako tlačíte, když v tom cyklovozíku jsou děti nebo když je prázdný? Jak to je?
2: Tak původní plán, když jsem si to doma opravdu zkoušela jakoby navážit, jakoby vozík, co potáhnu, tak jsem se napočítala, že bez dětí by vozík měl mít 60 kilogramů, s dětma by měl mít, nebo měl byl plán, že budu střídat dvě děti, že nepovezu je současně, že budu střídat a že bude mít s dítětem 70 nebo 80. Realita ale postupně byla jakoby jiná, protože já jsem se bála o nosnost toho vozíku, aby se nám nerozpadl, takže jsem chtěla vozit jenom jedno dítě. Vydržela jsem to 8 dnů s tím, že jsem vždycky jedno nesla v ruce a druhý jsem měla v tom vozíku a táhla jsem ten 80-kilový vozík jednou rukou a druhý měla to druhý malý dítě.
1: To zní jako rachota.
2: A po 8 dnech už jsem si řekla, tak buď to ten vozík dá nebo ne, takže jsem tam naložila obě ty děti. A zároveň se nám zhoršil hodně terén a i vlastně jako na ty zbývající dny nějaká jakoby obslužnost obchodama, takže bylo najednou nutné si nosit třeba celodenní zásobu, pití a podobně. Takže jsme vlastně potřebovali ten vozík strašně moc přeložit a napočítala jsem se na 105 kilo.
1: 105 kilo jste tlačila?
2: 105 kilo.
1: To je masakr teda. A z toho samotný ten vozík má do 20?
2: Samotný vozík má 18 kilo.
1: 18 kilo, jo. Čistá váha toho vozíku. Neštve vás to někdy? Takhle třeba odpoledne ve vedru, když už to tlačíte od těch 5 od rána.
2: Překvapivě ani jakoby ne, jakože já mám jakoby fyzickou zátěž a fyzickou aktivitu jakoby ráda.
1: Aha, zjevně.
2: A vlastně to spíš jakoby přebije takovou tu psychickou náročnost, jakože pro mě jakoby psychická zátěž je mnohem náročnější než fyzická. A na těchto z těch vlastně pěších výletek já si prostě strašně moc jakoby psychicky odpočinu a spíš se to jako užívám, no. Tím nechci říct, jako, že to není jakoby těžký, je to samozřejmě těžký, jako nějaký kopce jsou náročný, tolikrát teda spíš jako z kopce dolů, než do kopce, že člověk by si řekl, že je to náročný jako do kopce, ale do kopce je to pořád jakoby bezpečný oproti tomu udržet vozík dolů z kopce.
1: Jo.
2: Protože se ještě asi sluší říct, že mám vozík, na který nejde přidělat brzda ruční. Takže to musím vlastně jakoby udržet a tím vznikají třeba nějaké situace, kdy to není úplně jakoby příjemný. Pak využívám takový slalom, jak na lyžích, jakože jedu s tím vozíkem.
1: Jo, no když ten vozík dosahuje až ke 100 kilům a jedete s tím z kopce, tak to jako asi opravdu není dobrý nápad nechat si to rozjet.
2: To opravdu nemůže člověk nechat rozjet, ano. Ještě si to zajistím vždycky lanem k sobě pro jistotu, že by mě to když tak táhlo za vozíkem a nějak bych to nedošlo na to ještě.
1: A co vás teda dokáže rozhodit na takovýchhle cestách, když mluvíte o té psychické náročnosti ve srovnání s tou fyzickou, tak co je třeba něco, co vás v průběhu dne trochu vykolejí?
2: Tak jsou to spíš, bývají to nějaké situace třeba mezi dětma, kdy nastane třeba často to je nějaký nepříjemný úsek, kdy je třeba potřeba přejít nějaký úsek jako kolem silnice nebo podél silnice nějaký, která může být rušnější a já bych najednou potřebovala, aby opravdu děti poslouchaly, ale jsou to děti, takže se začnou pošťuchovat v tu nejméně vhodnou dobu a je to vlastně taková jako stresová jako záležitost, kdy vlastně člověk jako řeší, aby tam děti nevběhly pod auto, oni tam řeší nějakou roztržku mezi sebou. Naštěstí jsou to vždycky jako krátkodobý věci, že se to jako zase přejde, vyřeší a pokračujeme jako dál.
1: A váš plán je pospojovat to a přejít stezku Českem celou ve všech jejich variantách, což je teda hlavně ta severní a jižní, nebo takovouhle ambici nemáte, nebo jak to vlastně máte v celkovém plánu?
2: Asi takovýhle bylo, že nějakou plán nemáme, my jako chodíme to, co se nám jakoby líbí, takže vlastně třeba loni jsme, když se vrátím k tomu, jak jsme chodili loni, tak to jsme nachodili 1052 kilometrů téměř všechno po Vysočině a křižovali jsme Vysočinu sem a tam. Mm-hmm. Letos jsme si vybrali trasy po stezce Českém a zároveň Via Čechy, že si vybíráme na té jižní straně republiky to, co nám jakoby vyhovuje, která trasa jakoby víc. Jestli to obejdem celý, to nevím. Uvidíme, co nám jakoby čas přinese. Já už se poohlížím zase jako dál, že si říkám, letos jsme zvládli tohle, tak příští rok by to třeba šlo posunout zase o level dál.
1: Jako někam do zahraničí třeba?
2: Přemýšlím o zahraničí, že bychom vyzkoušeli třeba Rakousko. Uhum.
1: A počítáte i s tou variantou, že třeba jednička, nejstarší, bude stárnout a nějak se odpojí od toho týmu, ale vy budete pokračovat s tím zbytkem, dokud ten bude mít ochotu nebo tak?
2: Zatím nad tím takhle jakoby nepřemýšlím, neuvažuju a ani se to nevyvíjí tímhle směrem, že by se jakoby jednička měla nebo plánovala odpojit nebo někdo z dětí.
1: Jak moc se s vozíkem pouštíte mimo zpevněné nebo nějak upravené cesty?
2: No, samozřejmě mi je příjemnější jet po zpevněných a upravených cestách, ale sem tam se vydáme i jako mimo a prostě vždycky si s tím jakoby poradíme. O tom ty naše cesty jako jsou, že mě se často třeba sledující ptají, jak vlastně vybírám ty trasy a jestli jim poradím, kudy jsme šli a jim říkáme, nevybírám žádný trasy pro vozík nebo kudy to bude sjízdný s vozíkem. My prostě víme každý den cíl, kam chceme dojít, kde chceme spát, protože si místa na spaní domluvám dopředu. A trasa, kterou tam dojdeme, už vlastně pro mě není tak podstatná, protože přeci jenom se pohybem v České republice, těch tras je spousta. A jestli na cestě bude nějaká překážka, kterou opravdu nezvládneme zdolat s tím vozejkem nebo nějakým způsobem obejít, tak se prostě kousek vrátíme, půjdeme jinou cestou a do toho cíle vždycky dojdeme.
1: Zatahujete do toho plánování a rozhodování o tom, kam se půjde nebo kudy se půjde i děti, nebo to spíš necháváte na sobě?
2: Děti zapojují spíš do těch aktivit, že si vlastně jakoby řekneme, jako stojí nám třeba tady ta zacházka prostě za to, že si tam dáme zmrzlinu nebo navštívíme nějaký obchod nebo půjdeme na koupaliště nebo tamhle je rozhledna vodopád, chtěli byste to vidět, tak o tomhle děti rozhodují a o tom se bavíme.
1: Protože když je potom ta cesta dlouhá nebo namáhavá nebo něco, tak vy můžete říct, sami jste si to vybrali.
2: Je to tak.
1: Kolik toho táhnou děti? My jsme probrali váhu vozíku a kolik maximálně nebo minimálně vy na těch cestách tlačíte, kolik toho třeba v batuškách mají děti?
2: Tak u nás si nosí batušky jenom tři nejstarší děti, přičemž já jsem vycházela z toho, že aby nám to dobře fungovalo, tak jak jsme měli vyzkoušený z minulých let, a zejména z toho loňského putování, tak jsem věděla, že děti ujdou prostě 25 kilometrů denně, ale nenesli si žádný batůžek, žádnou zátěž na zádech. Z toho jsem vycházela i letos, že pokud chci, aby jsme zvládli nějak pohodlně takhle chodit, aby to pro děti bylo zábavné, nezatěžovalo je to, tak nemůžou prostě mít na zádech naložený batoh, aby prostě každý den ušli 25 kilometrů. Takže jsme z tohohle jsem vyšla a ve výsledku každý dítě má vlastně, nebo tyhle tři nejstarší mají batoh, kterým si nesou každý pouze svoje oblečení, náhradní boty a lahev s pitím. To je vlastně všechno, co děti nesou.
1: Zároveň to ale zapojuje do toho celkového rozložení
2: sil. Mají prostě symbolicky svůj batoh. Sem tam někoho napadne, že si koupí třeba v obchodě litr a půl lahev, tak pak už se jim to taky pronese, že zjistí, že je to jako moc.
1: Uh-huh. O čem se nejvíc bavíte s dětmi na té cestě? O tom, co vidíte okolo, nebo rozebíráte, co se děje, nevím, ve škole, ve školce, nebo ještě o něčem úplně jiném?
2: Těch vlastně témat je strašně moc, protože se bavíme vlastně o tom, co bude dál na té trase, o tom, co zrovna jakoby je teď na trase, co vidíme, co jsme tam našli prostě za brouka, jak prostě vyřešíme třeba ten kopec, nebo co nás dneska čeká, kde budeme spát, jestli bude oběd. Zároveň řešíme i témata mimo tu stezku, právě třeba školu, kroužky. Vlastně těch témat je strašně moc a v momenty by se dalo říct, že téma dojdou, tak začneme hrát nějakou hru. Třeba jdu do obchodu a koupím si a vlastně nabalujeme, že každý řekne, co si koupí a zopakujeme to. Taková paměťová hra, která děti jakoby baví. A nebo taková klasická, hádej, na co myslím. A
1: my jsme se tady v Casablance bavili o rodičovském cestování, o cestování dětí s rodiči a rodičů s dětmi v různých podobách a přišlo mi to, že se skoro všichni nakonec shodují na tom, že nejdůležitější na všech těch cestách, ať už jsou na kole pěšky nebo jakkoliv jinak, nějaké auto nebo moto expedice, že nejdůležitější je ten společně strávený čas. Že to, jako jak ta cesta probíhá, co je dopravní prostředek a tak dál, je všechno jenom prostředek k nějakému cíli a nakonec společně strávený čas a to, o čem se ty lidi spolu baví a jaké pouto si nějak spolu vytváří, zvlášť třeba v tom nižším věku, je to nejpodstatnější. Tak hádám, že to asi vidíte podobně?
2: Rozhodně vidím to podobně, že ten společný strávený čas je jakoby nejvíc a proto i vlastně jakoby chodíme, protože vidět to, jak když jdeme prostě s dětma takhle někam sami, putujeme spolu prostě sami 2 týdny, tak dětem, dá se říct, nechtě nezbyde, než aby se spolu bavili, posilovali to svoje pouto a s postupem dnů vidím, jak děti si spolu prostě hrají, jak si spolu povídají, jak si pomáhají. Ale je to prostě něco, co si říkám, jo, proto jsme tady, proto to děláme.
1: A vy jste vždycky chtěla velkou rodinu? 5 dětí bylo cílem, nebo tak?
2: Ano.
1: Takže je to naplněný plán?
2: Je to naplněný plán.
1: A uzavřený plán?
2: Myslím si, že ano.
1: Neuvažujete o 6. nebo 7.
2: Neuvažujeme.
1: Dítěti. Třeba o 2. cyklovozíku nebo tak.
2: Ne. 2. cyklovozík nejde vozit.
1: Kdy jste vy sama na cestách nejšťastnější?
2: Já si myslím, že to jsou opravdu ty momenty, kdy vlastně já tlačím ten cyklovozík a vidím před sebou děti, že nechám jít prostě v nějaký vzdálenosti přede mnou. A vidím, jak jdou spolu v klidu, v ten moment, ty momenty, kdy opravdu spolu jako vycházejí, baví se spolu, ukazují si něco, pomáhají si, tak to jsou právě ty okamžiky, kdy se cítím jakoby naplněná a že tohle je to ono.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Casablanca na rádiu Wave.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Dneska se bavíme o cestování v rodinném balení. Ivana Rybová nám dneska povídá o rybičkách na cestě, čili o svém vlastně takovém rodinném projektu o cestování s pěti dětmi od batolete po puberťáka, zjednodušeně řečeno. Když narazíte na nějaké těžkosti nebo na nějaký krizový moment, ať už pro vás nebo pro kohokoliv jiného z členů, členek výpravy, tak co je nejsnažší řešení?
1: No, nejsnažší řešení asi to, který už mám vymyšlený, protože se snažím jako předcházet různým situacím a problémům, takže mám opravdu, si myslím, až přehnaně jakoby naplánovaný, co dělat v jaký situaci.
0: Dejte nám nějaký příklad.
1: Jakože příklad.
0: Já nevím, vy jste říkala, že třeba když člověk narazí na nějakou rušnější silnici, takže to je takový stresový faktor, tak znamená to, že když se blížíte k nějaké křižovatce nebo víte, že budete muset jít kus po nějaké státovce, než z ní zase odbočíte třeba do lesa, tak už se nějak jako předem připravujete na to, jak to udělat, budu děti držet víc pohromadě, tak nebo tak, a takhle o tom nějak přemýšlíte, nebo?
1: Jo, tak to určitě, když je vlastně situace, kdy se blížíme k nějaký třeba silnici a víme, že půjdeme nějaký úsek třeba po silnici, tak děti už vlastně třeba z nějaký té polní cesty už jsou dopředu připravovaný, že vědí, že se blížíme někam, kde bude potřeba, aby jsme se chovali jakoby trochu jinak. Takže nejmladší dvě děti, pokud nejsou ve vozíku, jdou do vozíku, a tři starší děti vědí, že mají za sebou nepošťuchovat se. Bohužel ta situace, kdy jdou za sebou, trošičku nahrává tomu, že někdo do někoho strčí třeba hůlkou nebo něco a vznikají nějaký nepříjemný jako situace. Ale právě co se týče jakoby tý samotné trasy, tak tam jako moc nepotřebujeme jakoby plánovat, protože víme vždycky cíl a vím, že, jak jsem říkala, vždycky to jde nějak jako obejít a dojít do cíle. Spíš plánujeme jakoby ty jiné věci, jakože víme, že potřebujeme nakoupit v tomhle obchodě zásoby, že nám dochází voda a ten obchod je zavřený. Takže se podíváme a vím, že mám ve svých plánech, že vedle 3 kilometry by mohl být další obchod. Ověříme si, je tam obchod, bude otevřený, my tam dojdeme, a oni ho zrušili letos, ten obchod tam není. Takže zkusíme vymyslet další variantu a pak to vyřešíme zase prostě nějakým jiným způsobem.
0: A co byla taková největší nepředloženost z hlediska tohohle plánování? Nikdy jste nemusela volat někam o pomoc, aby vám někdo dovezl jídlo, protože už třetí obchod byl zrušený, nebo nevím. Vybavíte si něco takového?
1: Bohužel asi nevybavím, protože opravdu na všechno mám vymyšlený prostě plán A, B, až já nevím, H. Takže i v takovéhle situaci, kdy opravdu všechny obchody byly zavřený, tak dneska jsou prostě v dnešní době různé možnosti, že to jde vyřešit i online. Takže jsme vždycky pití i jídlo měli.
0: Co vám kdy na těch cestách chybělo? Když máte skoro 100 naloženou na vozíku, vezete, jak sama někdy říkáte, celou domácnost, tak co vám takhle na cestách někdy chybělo?
1: Mně osobně chybělo asi kafe, protože jsem se rozhodla, že nepovezu sebou vařič. Pro mě to bylo rozhodnutí kvůli bezpečnosti, že vím, že po celém dnu s 5 dětmi, které jsou roztržitý, hlídat vařič moc nechci. Takže káva mě opravdu chyběla a to by asi za mě bylo jakoby všechno, protože já jsem opravdu na té cestě jako spokojená a mimo té kávy mi nechybí jako nic. Naopak si to jako užívám, že máme třeba sebou méně věcí než doma, že člověk najednou nemusí řešit praní tuny prádla, protože tam máme sebou jenom 2 trička každý. Co ale chybilo dětem určitě, tak to byly moderní vymoženosti dnešní doby a to byly právě různé jakoby hry, televize a podobně. Protože pro děti to dělám opravdu formou jako digitálního detoxu, takže žádný takovýhle věci sebou nebereme.
0: Když jsem pročítal zápisky z vašeho online cestovního deníku, tak to kafe tam často hrálo důležitou roli. Když jste někam dorazila a měla jste možnost si dát nějaké jako notabene dobré kafe někde, tak jste si ho dopřála, ale přišlo mi to, že vám ho většinou některé z dětí stihlo vylít.
1: Je to tak, že vlastně když třeba po 3 dnech jsme dorazili k nějakému místu, kde opravdu byla hezká kavárna, říkám si, tak teď si dám tu kávu, tak jsem si koupila kávu a někdo z dětí mi třeba do ní kopnou a bylo po kávě. A jenom jsem si mohla pak očuchat kelímek prázdný.
0: Pro vás ty cesty jsou protkané i tím, že řešíte nějaké zdravotní průvodní okolnosti u některých z dětí, je to tak?
1: Je to tak, jako máme 5 dětí, každý vlastně dítě má nějaké jako svoje potřeby nebo omezení, které na té cestě řešíme. Některý jsem vlastně i přes svoji stránku představila a byly to vlastně témata, nepředstavu to vlastně formou jako diagnóz, protože to nevnímám jakoby podstatný. Spíš bych ráda jakoby předala dál, jak některé věci jakoby řešíme, protože se to může týkat jakoby více lidí. Například jedno z dětí nemůže být vystavovaný sluníčku, že se musí chránit před sluníčkem. Osobně si myslím, že na nějakých takových pěších výletech nebo i jiných výletech to může být téma pro víc lidí, protože to nemusí být jenom lidi, který mají třeba nějaké onemocnění, kvůli kterému nemůžou na sluníčko, ale spousta lidí, kteří jsou prostě jednoduše jenom citliví na slunce. A řeknu, jak třeba my to řešíme. Pak máme třeba další děti, kteří se jakoby bojí hmyzu, tak jaký opatření volíme, aby jsme do té přírody mohli přesto, že se dítě bojí hmyzu.
0: Jak moc se bojí hmyzu?
1: Hodně. Chodí v moskytiéře. I když jsme vlastně měli jeden přesun, že jsme popojili kousek vlakem, tak i ve vlaku moskytiéra pro jistotu, co kdyby něco vlítlo do vlaku.
0: A doma ne?
1: A doma taky. Ale nechodí doma v moskytiéře.
0: Doma se bojí hmyzu, ale nechodí.
1: Doma máme sítě proti hmyzu v oknech.
0: Jo, jo, a to tomu dostačuje.
1: To dostačuje, ano.
0: Jo, jo.
1: Taky převážíme například nutriční výživu. A tady zase jsem to téma otevřela, protože jsem chtěla ukázat, že zase nutriční výživa se musí přepravovat třeba za nějaký teploty a jakým způsobem to jako řešíme.
0: Hmm. A jakým způsobem to řešíte? V těchto vedrech, které jsou zrovna letos?
1: My máme teda konkrétně jakoby výživu, která se musí skladovat při teplotě do 25 stupňů, což letos by nešlo úplně jednoduše jakoby vyřešit, zvlášť třeba v tom vozíku, kterým to přepravuju a přece na sluníčku by se to rozpálilo. Tak mám koupený prostě velký termobatoh 30-litrový, v kterým jsou ty lahvičky nutriční výživy naskládaný. A využívám takový rotační systém klazených lahví, že vždycky, když přijdeme do obchodu, tak koupím klazený lahve, který strčím do toho termobatohu. Na následujícím obchodě je vyměním zase za nový chlazený a ty předchozí vypijeme.
0: Jo, takže si takhle jako doplňujete tu...
1: Vlastně je to taková lednička na cestě.
0: Jo.
1: Může to posloužit i někomu vlastně, kdo potřebuje jenom vyřešit, jak si uchová prostě věci třeba na snídani.
0: Chladící těleso ano. Se pořád mění a navíc se spotřebovává.
1: Ano.
0: Není tam jenom kvůli chlazení, ale kvůli dá se vypít.
1: Koloběh.
2: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
3: Casablanca na rádiu Wave.

0: tom blogu Rybičky na cestě, který si píšete a který je k nalezení na Facebooku nebo na Instagramu, jsem si všimnul, jak moc na vaše zápisky reagují ženy. Skoro vůbec muži. Někdy jsou to desítky komentářů žen, hlavně asi matek, které se vztahují k té situaci, ve které jste hodně osobně. Často píšou, já si to vůbec nedokážu představit, že bych takhle se svýma dětma cestovala a to mám jenom dvě třeba, nebo něco takového, nebo jenom třeba vyjadřují obdiv, nebo mají velice praktické dotazy, nebo chtějí trasu cesty v nějakých špendlících v mapě mít. A pánové nekomentují skoro vůbec, až mi to přišlo úplně nespravedlivý.
1: Já to jako nespravedlnost nevnímám, vlastně přijde mi to spíš jako přirozený, protože přece jenom ženy tráví stále v naší společnosti s dětmi jakoby víc času. Mám mezi sledujícíma a komentujícíma i pár mužů. A vlastně hodně mi píšou i sledující v soukromých zprávách, kde hodně jakoby řešíme třeba nějaký jakoby témata, které otvírají.
0: A tam to jsou i chlapy.
1: Tam to jsou i chlapy.
0: Mhm.
1: A vlastně mě jakoby těší, že vlastně se ke mně dostává jakoby zpětná vazba a co byl i trochu cíl toho psaní, že opravdu lidi jakoby píšou, my jsme se odhodlali, my jsme prostě vyrazili, myslela jsem si, že to nejde, že musíme počkat, až děti třeba vyrostou, nebo až tohle. A díky vám jsme prostě si řekli, že když to zvládnete vy, tak to zkusíme i my. A někdo zkusí třeba přespat na zahradě, někdo po první životě byl v kempu, někdo vyrazil vlastně na takovejhle pěší výlet třeba na 2-3 dny, někdo mi pošle fotky a je to vlastně jakoby milý a říkám si, to je vlastně jakoby ono, to, že mám radost, že to prostě někoho třeba jakoby inspirovalo nebo nakoplo, pozbudilo, že to může tak jakoby zkusit.
0: Já si myslím, že si dokážeme snadno představit spoustu rodičů, kteří když budou mít třeba jedno z dětí, které nemůže být vystavované slunci, tak si řeknou, že to je stopka pro nějaké letní chození venku a nikdy se nikam nevydají.
1: Je to tak. Jo, teď vlastně jsem si ta vybavila další téma, který třeba jakoby řešíme, je, že vlastně všichni máme jakoby chronické plicní onemocnění a různé alergie, s kterými by si taky člověk řekl, že třeba do přírody jakoby jít nemůže. Tohle téma jsem vlastně taky otevřela, protože si myslím, že je to dneska už jakoby běžný, že to řeší jakoby spousta lidí a často jsem právě od okolí slyšela, vy prostě vyjdete do přírody, když řešíte tohle nebo tohle. A říkám, ale právě proto tam jdem, protože to, že někdo má třeba nějaký obtíže, tak to neznamená, že nemůže chodit do přírody. Psychický zdraví je hodně důležitý.
0: A tohle je způsob, jak ho rozvíjet a ne jak ho zalimitovat.
1: Ano. Vlastně tam, kde vlastně spousta lidí hledá důvody, proč něco nejde, tak se spíš snažím hledat jako cesty, jak by to šlo. Tak, jak si přesně někdo řekne, mám dítě, který nemůže na slunce, zůstaneme zavřený doma, tak místo toho hledám, co udělat za opatření, aby jsme ven jít mohli. Když si někdo řekne, nemůžeme jít prostě do přírody, protože se tady bojím hmyzdů nebo máme tady něco, co musí být třeba převážený při nějaký teplotě, tak našli jsme zase cestu, jak to jako jde. Neříkám, že tak může jakoby fungovat každý. Jsou samozřejmě lidi, u kterých to jakoby nelze, ale my pořád můžeme hledat cesty, aby to fungovalo.
0: Vy jste zmínila ten hmyz znovu, tak mě to vedlo.

0: Rozestavili jsme si stan, došli jsme si na večeři, vrátili jsme se za tmy pozdě s tím, že už děti jenom zalehnou a jdeme spát, a v ten moment jsme zjistili, že máme stan v mraveništi a všude jsou mravenci. Takže jsme stan v noci prostě v potmě s čelovkama přenášeli jako dál, všechno jsme vyklepali od mravenců. Dítě, který se bojí hmyzu, jsme teda, se mi podařilo jako uklidnit, spalo v moskytiéře, že tam mravenci nejsou, situace ale byla jiná, ty mravenci tam byly všude. Takže naštěstí dítě klidně usnulo, ale ráno jsme se probudili v úplně stejném mraveništi, neli větším než ten večer, že vlastně ta akce byla úplně zbytečná. A mravenci s náma doputovali až na zpátek domů, že opravdu po 14 dnech stále vylejzali od všude.
1: Ze stanu zbaleného, z batohu.
0: Ze stanu, z vozíku, všude byli.
1: No a jak to teda zvládalo to dítě, nevím, trojka, dvojka, nebo kdo to je, které teda hmyz nedává?
0: Jedna věc je, že jsem musela každýho mravence ručně ve stanu zamáčknout, zlikvidovat. Venku museli jsme prostě všechno vyklepávat. Každý den jsme vyklepávali prostě stan, spacáky a každý den se musela prostě vymést, důkladně vyčistit. A tak jsme zvyklí i doma, no, protože dbá na čistotu všeho, takže jsme prostě museli prostě uklidit ten stan tak, aby tam žádný mravenec nebyl. Používali jsme různý repelentní prostředky vhodný do stanu, aby jsme se tam zároveň neudusili. A základ bylo nějakým způsobem dítě uklidnit, uspat, upovídat, aby nevnímalo prostě, co se tam děje, a usnulo.
1: A spolupracují na tomhle jeho sourozenci, nebo je to na vás?
0: Tak jsou to přece jenom děti a někdy to je pro něj příležitost vlastně trošičku tím provokovat toho sourozence, takže to spíš nahrávalo k těmhle situacím.
1: Jo, takhle.
0: Ale někdy i pomáhali. Byly i situace, kdy pomáhali. Kdy jsem rozdala třeba kapesníky, aby zamačkávali mravence a hledali mravence.
1: Co vás čeká teď? Jakou trasu, nebo spíš jaký region, jaká místa máte naplánovaná a jaká od toho máte očekávání tentokrát u té další etapy?
0: Teď jsme aktuálně doma zase ve fázi balení, kdy vlastně za 4 dny vyrážíme znova na stezku České. Máme naplánovanou další etapu. Tentokrát jsme ji museli trošičku přizpůsobit, protože se změnily okolnosti zdravotní u jednoho z dětí, takže jsme trošičku upravili jakoby vzdálenosti tras a vím, že budu potřebovat vlastně trvale vozit 2 děti ve vozíku, takže teď už tomu nedojdu v průběhu cesty jako nouze, teď vím, že od začátku budu vozit 2 děti a z toho budu vycházet i při tom balení. Takže teďka jsme hlavně doma, žijeme vlastně tím balením a tím, že přemýšlím, který gram kde jde osekat, aby ten vozík nebyl tak naložený.
1: A kolik dní teda strávíte balením a přípravou před tím, než vyjedete přes práh domů a vydáte se kamkoliv na vlak nebo už rovnou pěšky, cokoliv?
0: Asi se to nedá říct přesně takhle jakoby na dny. Já mám prostě vyhrazený místo doma, kam si ty věci jako postupně odkládám, a když mi probleskne hlavou nějaká myšlenka, co je potřeba zbalit, nebo zrovna to držím v ruce, že zrovna třeba skládám prádlo a je to věc, kterou vím, že za pár dnů budeme balit, tak si ji prostě odnesu už rovnou na to místo, v kterém budu balit, a pak je to otázka, no, několika hodin, no, to pobalit ty věci.
1: Myslíte, že vás něco zásadně ještě překvapí v tom systému, který na to nějak máte vyvinutý, víte zhruba, co od těch svých dětí čekat? Je to pořád nepředvídatelné, nebo už se cítíte být připravená na to, co cesta přinese?
0: Já se cítím být připravená a jinak bych asi do toho ani nešla, protože bych se v tom necítila komfortně, takže se snažím mít vždycky všechno naplánovaný, připravený, vymyšlený, různý scénáře a vlastně i pro sebe mít v hlavě třeba právě nejslabší to místo, který vnímám na celých těch našich expedicí, je ten vozík, protože vím, že všechno nějak jako zvládnem, ale pokud se nám někde zlomí konstrukce vozíku, tak vím, že končíme. Ale už mám vlastně pro sebe vytvořenou prostě v hlavě takovou jako formulaci, kterou vím, že vlastně to tím nekončí, tak hold, prostě stejně tak, jako jsou jiný nepředvídatelné okolnosti, jako třeba nějaká nemoc akutní, která může přijít kdykoliv, může řešit dokoliv, ať my nebo někdo jiný, prostě někdo bude mít teplotu, bude potřebovat se prostě ten výlet přerušit, tak to prostě k tomu patří. Není to žádný neštěstí nebo nic, co by mělo člověka jako zaskočit, a prostě se k tomu vrátí zase, až bude příležitost.
1: Jak na vás reagují ostatní stezkaři nebo lidi, koho potkáváte na té cestě, když uvidí tu vaši výpravu? 5 dětí, vozík, vy a tak. Chtějí se s vámi dávat do řeči, vyptávají se, nebo by třeba do toho i šli, ale váš dětský tým už je někde na horizontu, takže se jenom pozdravíte a jdete za nimi. Jak to probíhá?

0: Liší se to samozřejmě, ale máme teda jakoby spíš, máme hlavně teda jako pozitivní ohlasy a vlastně stezkaři se k nám jakoby hodně hlásej, chtějí se s náma povídat, fotí si nás někdo, sem tam se k nám hlásí i někdo do nás zná právě jakoby z naší stránky, tak se k nám přihlásí, že nás jako poznal, nám třeba říct, že nás čte, že se mu to jakoby líbí. Potkali jsme třeba jedny jakoby naše fanoušky, který nám nabídli, že děti svezou na lodičce. Někdo nás pozval třeba na pití, takže to je taky jakoby milý.
1: Ale vy, když nezveřejňujete osobní údaje dětí, tak asi nechcete zveřejňovat ani polohu nebo nějakou aktuální trasu, spíš když už jí máte za sebou, nebo ne?
0: Je to tak. Vlastně polohu nějak jakoby nezveřejňujeme, proto je to i vlastně jako náhoda, když nás někdo potká. O to větší tam jsou asi jako emoce, když vlastně někdo třeba, protože jsme potkali i pár lidí, kteří si nás přáli potkat a o to větší emoce tam proběhly, když nás opravdu potkali, protože nás na trase nečekali. A trasu vlastně my uvádíme, kudy jsme šli, až potom, co se vrátíme jako domů.
1: A kdo to je, ten, kdo si vás přeje potkat? Je to někdo z vašich sledujících? Je to rodina s dětmi? Nebo jsou to lidi bez dětí, úplně někdo jiný?
0: Jsou to teda samozřejmě, nebo nepřekvapivě většinou ženy. Mm-hmm. A jak s dětmi, tak bez dětí. Mila mě třeba překvapila jedna vlastně sledující, kterou jsme potkali a potkali jsme ji i s její manželem zrovna u jedné kavárny, kde jsem si já dopřála svoji oblíbenou kávu. Hlásili se k nám radostně a paní říkala, že nás každý večer čte manželovi před spaním a oba dva nás obdivovali a bylo to takový příjemný setkání.
1: Takže až někde Ivanu Rybovou a její tým Rybičky na cestě potkáte, tak kupte dobré kafe a nezdráhejte se dát do řeči, bude to vítáno, jo?
0: Je to tak.
1: Tak děkuji moc za to, že jste přišla do dnešní Casablanky. Díky za vaše vyprávění o cestování s dětmi. Respekt samozřejmě za to, jak to skvěle zvládáte navzdory všem různým okolnostem. A díky za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání.
1: Z Casablanky se loučí i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další epizody, kterou už pro vás chystáme. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Casablanca.
3: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.

0: přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

Yeah.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na Rádio Wave.

0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
3: na rádiu Wave.
4: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu.

Radio Wave. Děláme vlny.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Plejak.
1: Plejak. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Niggas really weird, bro.